0: No já myslím, že jedině tak se dá dělat divadlo, jakmile je to podvázaný, tak proto taky to divadlo mělo nějaký šmrnc.
1: No, ano. No. Myslím, že vítá dalšího hosta a že ještě než dojdeme k té premiéře ve Spoketky, že to tady dnes pro dnešek zase uzavřeme,
0: no.
1: A že si dáme schůzku zase k dalším divadelním počinům zítra, jo?
0: Dobře.
1: Tak fajn, tak za dnešek díky,
0: jo?
1: Tak za dnešek díky a zítra naschle.
2: Jsme na vlně bezpečí.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 četrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký, v tvých očích je krátký.

0: Noc plná hvězd.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepych není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase od otylého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni. Neboť bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý pulchard s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco pulchard spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vsteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazněl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.

0: Noc s hvězdou.
1: Milí přátelé, dobrý večer. Já jsem v Terezíně poprvé, ale po chvilce, kdy jsem ochutnal zdejší víno, tak doufám, že ne naposled. Dovolte, abych se představil, já se jmenuji Miroslav Horníček a mám tento večer uvádět. Já se představuji proto, aby nedošlo k omylům, protože nedávno právě nad číškou červeného vína mě překvapila velice půvabná mladá dívka na centrálním trhovisku v Bratislavě. To je takové místo, kde se výborně snídá. Pokud navštívíte Bratislavu, tak se výborně snídá na centrálním trhovisku, protože tam mají nejen guláš, ale i víno. Tomu já říkám trhovisko. A tam se dá krásně posnídat a tam je přišla půvabná mladá žena pozdravit zase z obchodu, kde prodávala kytky a podala mi růži, mně, starýmu člověku, růži. A řekla, to je pro vás, my vás tady máme velice rádi, pane Štercl. Tak jsem to za Jardu vzal, tu růži. Samozřejmě jsem mu ji neodvez, protože kdyby mi dali flašku, tak mu ji odvezu, ale růže zvadne cestou. Tak se mi stalo moc krát, že si mě pletli ze Štercem, ale to je pro mě poklona, protože já mám Jardu rád a jsem rád, jestli nás komiky pletou. Já jsem taky rád, že tady můžu být dneska večer a že tato nádherná hudba mě spolu s vaším vínem uvedla trochu do nálady, protože já si myslím, že tato hudba a nálada, vůbec humor, že spolu úzce souvisejí. Víte, ono se říká, že někdo má smysl pro humor a někdo ne. Samozřejmě, že jsou tací, kteří mají smysl pro humor a taky ne. A zase se říká, někdo má hudební sluch a někdo ne. Ale on je tady ještě jeden takový malý rozdíl. On může být, abych tak řekl, aktivní hudební sluch, to je, když umím zpívat, a taky pasivní, když rád poslouchám. A i v humoru to je tak. Já můžu mít aktivní smysl pro humor, že ho dělám, že ho vypravuju, anebo pasivní, že mu rozumím. Nejhorší typy jsou ty, kteří nemají smysl pro humor a nemají hudební sluch. Jo? To je zvláštní spojení takový, že nerozumí, co to je vtip a nepoznají, jestli to je písnička nebo ne. Pokud jde o hudební sluch, tak já mám ten pasivní, já rád hudbu poslouchám, a zvláště tuhletu, ale sám nevydám ani tón. Já velice rád zpívám, velice rád. Já jsem se bál právě, když jste ohlašoval, že zpívák nemůže, že vyvoláte mě. Já velice rád zpívám, ovšem za té podmínky, že není na doslech živej člověk. Já jsem humanista, já nemůžu zpívat přítomnosti živých lidí, protože já bych spíš rozháněl třeba nějaký shromáždění nebo tak, než bych ho naložil. Já velice rád zpívám, ovšem to musím být sám doma, mít zaručeno, že nikde v domě nikdo není a ještě dám slamník na dveře a pak si zpívám. Pak velice rád. Ale veřejně bych zpíval, ale taky už jsem zpíval veřejně, o tom se taky můžu zmínit, jak jsem zpíval veřejně. To byly hrůzy ovšem, když člověk musí na divadle. Já jsem šel k divadlu a měl jsem dvojí hrůzu. Že budu muset mít někdy tvrdý límeček v nějaký roli a že budu muset kouřit, to obojí nesnáším. Já neumím kouřit, s tvrdým límečkem se dusím a zpívat neumím. Všecko už jsem zažil. Hrál jsem dokonce faráře, měl jsem kolárek, musel jsem nejvyšší kouřit a musel jsem zpívat. Hrůza, hlavně pro lidi samozřejmě. No tak ten kolárek, to byla hrůza spíš pro mě, protože jsem byl modrej v obličeji, ale zase reflektorama se to dá vyrovnat. A já jsem rád, že tedy můžu, abych tak řekl, svým skromným podílem sloužit humoru, protože víte, humor to je taková vzácná oblast, kde poznám, jestli se lidem líbím nebo ne. Kdybych dělal celý život vážný divadlo, tak se až do smrti nemusím dozvědět, že jsem byl špatný nebo dobrý. Tam se to nepozná. Když se lidi nezasmějou, tak si říkám, a je, propad jsem, špatný a jdu o to. Čili až jednou zjistím, že se mi humor nedaří, přejdu k poště. Nebo někam. K něčemu, kde není humoru třeba. Tedy. Tím nechci se dotýkat příslušných tady přítomných pošťáků. A protože, jak jsem řekl, hudbu mám rád, ale sám se v ní vyjadřovat neumím, jsem šťastný, že můžu předat slovo a šmitec tady

0: se zprvu domnívala, že to je fagot. To není fagot. To je to tarotágo. Jsem poprvé slyšel to slovo tarotágo, to je nějaký, že jo, maďarský instrument, nebo jaký? Maďarský instrument. Já to stejně nepoznám, já znám fagot jenom ve spojení krucinál fagot. A... Ovšem, ode dneška budu říkat krucinál tarotágo, to daleko líp zní. Krucinál tarotágo, to zní na... To člověk vybije ten vztek obrovský. Vy nejste příbuzný s Jindřichu? Ne. No ne, to je taky ten chodský folklor, že jo? Zase tak jsem myslel, že jste nějak příbuzný. Vy jste jenom křesným jménem Jindřich.
1: Taky
0: jeho Čech,
1: ale...
0: Taky jeho
1: Čech,
0: jo? A to znáte, jak Jindřich ten chod, to je chodský skladatel, že jo? A on měl předplacenou tu výstřižkovou službu, jak cokoliv o vás napíšou, i špatnou, tak dostanete vystřižený. To já mám taky, mě pěstí, v Maďarsku o mě napíšou třeba keške me kere, sefe, krodu, typy, horníček, že jo? Tak já to dostanu. A to si vždycky počtu, to je nádherný. A ten Jindřich měl taky předplacenou, co to pořád říkáte, tu výstřižkovou službu a dostal krásnou, všecko, co o něm napsali v novinách, tak on dostal. A jednou dostal zprávu, že nějaká dívka skončila sebevraždou, skočila do řeky, utopila se z nešťastné lásky a poslední slova vykřikla Jindřichu, Jindřichu. Tak vás, já nechci strašit, že by kvůli vám nějaká skákala do vody, ale to by volala Jindřichu Hovorko. Dneska odpoledne jsem dělal takovou besedu mezi studenty. Tak jsem vyprávěl takové historky, protože poslední dobu žiju na jevišti hlavně s nima, tak jsem jako vyprávěl taky o nich a tak dále. A tam byl takový jeden dotaz, co prý dělám, když se mi stane na jevišti trapas. No tak stanou se takový trapasy, samozřejmě. Já jsem teď uvedl takovou hru dva muži v šachu, kterou hrajou ve Státním divadle v Brně a v městských divadlech pražských. Tak jsem říkal, no tak to víte, stane se, že třeba při premiéře v Praze, a nejen při premiéře, ale při dalších dvou představeních mě praskly kalhoty. Já tam hraju důstojníka 18. století v Itálii, mám bílý jezdecký kalhoty, vysoký boty takový. A to nejde jenom o to, že by někde napraskly málo. Ne. Ty praskly dur, kolem dokola. Prostě učinil se mi takový veletrh. Tak to už se nedá nějak jako utajovat, nebo dělat, že nic, nebo to. To se musí naopak zveřejnit, že jo? No a protože ta hra se odehrává vlastně v koňský maštali v Itálii, tak já jsem jenom na to reagoval tím, že jsem říkal, Herko, tady je průvan v tý maštali. No tak lidi se zasmáli a dalo se hrát dál. Ale jsou okamžiky tak nejvyšší, kdy se nedá hrát dál. Ovšem, já jsem té zásady, že když už se stane trapas, tak se má těm lidem zveřejnit, nic před nima nepředstírat. Já třeba, víte, to je taková zásada herecká, že když hraje člověk v civilu, v obleku, tedy současnou hru, tak nemá mít ponožky, ale podkolenky. Protože když si herec nejvyšší sedne a povytáhne kalhotu, tak nic není ošklivějšího, než ta mužská noha mezi ponožkou a radši se sami podívat, že jo, to je rozumí. Takže já vždycky do těchto civilních rolí si scháním tmavý podkolenky, aby ta noha zmizela. Přitom nohy jsou nejkrásnější část mé bytosti, ale kdybych tedy mohl hrát v šortkách, ovšem to nejde. Takže já vždycky tu nohu schovávám a dělal jsem hovory v Karlovarském divadle. A seděl jsem také na takovém křesle, jako tady měl jsem na víno, před lidma přímo. A byl jsem klidný, protože jsem měl oblek a tmavý podkolenky. A najednou, jak tak hovořím a mám nohu přes nohu, koukám, že sice mám podkolenky, ale obě dvě schrnutý dolů. Přes kotníky. No tak to je trapas, při kterým normálně herec by vstal a ty kaloty přehodil a už by si nesed, že jo, a zachraňoval by to nějak. Ale já jsem to naopak jako prodal, já jsem ukázal obě ty nohy takhle. A řekl jsem, podívejte se, člověk po 50 se už neudrží ani pod kolenky. No tím pádem jsem získal obecenstvo na svou stranu a dalo se hrát dál, že jo? Já myslím, že zvláštní odrůdou žertování jsou žerty telefonické, které vznikají buď namátkou, nebo záměrně tedy. Mně se stávalo často, že ve veletržní třídě mě zvonili odjinud, chtěli něco jiného, ale dozvonili se nevím proč ke mně. A co když to bylo přes den, tak to šlo, ale oni třeba v 6:30 ráno, to je hodina, kdy ještě dlouho nejsem schopen myšlenky, tak v 6:30 ráno zvoní telefon a to zvednu, říkám prosím a tam se ozve kategorický hlas, který praví, pište objednávku. Na takovou větu mám jedinou odpověď, sice píšu. Jo. A hlas pravil 5 kg hovězího, 8 kg telecího, 12 kg vepřovýho. Ty nadiktoval strašnou objednávku a to všechno zepsal. Říká, kdy to tady můžeme mít? Já jsem říkal, kdy to potřebujete? On říká, nejdřív v 10, já jsem říkal, v 10:30 jsme tam. Vůbec nevím, kdo to byl, co chtěl, jenom tuším, že ten den v nějakým velikým podniku nejedli. Jo. Ale vzhledem k celonárodní obezitě si to jaksi nepřikládám ve zlé. Myslím si, že ačkoliv to bylo maso, to by bylo horší, kdyby člověk zamezil čehůnům přísun knedlíků. To by byla Bílá hora potom. Joj. A telefonicky já miluji a vyřizuju obyčejně všecko, co se ozve v telefonu. To nejrůznější věci už jsem zařídil, vyřídil. Nedávno jsem podepisoval v Praze v Suprafonu v prodejně desky svoje, taková jako autogramy, já jde tam. A pak jsme seděli vzadu, popíli jsme trošku vína a jedna z, jaksi ze zaměstnankyň této firmy mi vyprávěla, jaké má potíže s krční páteří. A já taky, tak jsme si sdělovali, jak nám dělají trakce a tyhle rozkoše, jak nás věšejí za nohy, za hlavu a to prohejbají, šlapou po nás a tak. Chirurgové, jak se jinak.

myslím, anatomovi. A co? A v tom zvoní telefon, tak já to zvednu, říkám, tady Suprafon. A tam se ozve nějaká dáma, říká, kdo? A říká, Suprafon, prodej na Suprafonu, Jungmanova. A on říká, jak to, že to bere muž, tam přece pokurvím jsou jenom ženy. Já říkám, ano, já tady zaskaku, protože tady jednu kolegyni teď odvezli, něco měla s krční páteří, tak ji teď odvezli. A v telefonu se ozval zoufalej ženský výkřik, co se stalo, já jsem její maminka. Teď jsem řekl, tak teď vtip dopadl blbě. Já říkám, prosím vás, nic se nestalo, sedíte se mnou, pije víno, nic mi nevykládejte. Kde je, kam jí vezli, co se jí stalo? Říkám, nic se nestalo, sedí tady horníček, prosím vás, byl to blbý vtip. Nevykládejte mi nic, kam jí odvezli, honem. Tak si musel předat dceru, paní se musela koupit kytky, prosit. Poprvé jsem u telefonu klečel. No, pak to pochopila tedy, že jsem to já uvěřila a že říkala, no, tak jak člověk někdy šlápne v hovoru vedle a v telefonicky tedy v žertování. 5 minut na to tam zvoní telefon, já to zvednu a říkám tady Suprafon. A nějaká dáma zase říká, máte koncertino od Ravela? Tak já takhle na vedoucí říkám, koncertino od Ravela, ona vrtí hlavou, že ne, tedy rukou, že ne. A já říkám, nemáme, on to ještě Ravel nedopsal. On to píše po částech, posílá nám vždycky pár listů a my vylisujeme to, co napsal vždycky. Je to ve výrobě. A protože jsem to říkal naprosto vážně, jo, tak ona úplně zděšila, říká, prosím, jak? Já jsem říkal, no, že to Ravel posílá po částech. V tom jsem žákem Jiřího Sováka, který vždycky říká, můžeš tvrdit jakoukoliv kravinu, ale musíš za tím stát. Jo. Tak já jsem tady zatím stál a ještě jsem ona říkala, a jak to on to posílá? Já jsem říkal, ano, právě dneska nám Morris psal, že složil dalších pár taktů, tak my to zase vylisujeme a vydáme to ven. Tak to byl další ta úplně ta... Já vím, že to pak se ptala různých odborníků a tak, jestli to vůbec možný. A třetí telefon jsem měl v tom Suprafonu, kde zase nějaký mládenec chtěl desku z Rangers, tedy z plavci. A já zase říkám, paní vedoucí Rangers. A on říká, ne, to je v Pantonu, to je jiný nakladatelství. Já říkám, jo, pardon, to my nevedeme tyhle věci, to je jiný nakladatelství, to dělá Panton. A on říká, Panton, a mají někde obchod? Já jsem říkal, no, obchod, mají stánek na Karláku. Tady poprvé přiznávám, jak jsem napadl Panton, ale každý nápad je dobrý. Jak vždycky říkával Karel Vlach, i když mě hanějí v tisku nebo v novinách, je to reklama. Jakmile to jméno zazní, čtenář si neuvědomí, tupili ho nebo chválili. Ne, čte Karel Vlach, zase je slavnější o něco. Tak ať je Panton, na jeho zdraví.

jsem ochoten přenocovat. Třikrát týdně ve stovu. Jíst ústřice, nosit cihly. Ale tohle nemohu. Uznejte, že to přec nejde. Podle mého mínění.

0: Noc plná hvězd.
1: A teď se těšte. Přečtu vám povídku, jak jsem se učil plavat. Jen si ještě trochu navlhčí mrty.
2: Čehož já využiji a seznámím vás s tím, co jsem chtěl tady vyjevit. Totiž, mnozí diváci se domnívají, že ve svých povídkách věrně popisujeme naše dětství a rodiny. Dovolte, abych se těchto rodin zastal. Je pravda, některé příhody, které popisujeme, jsme skutečně prožili, ale ani ty nevykreslujeme tak docela věrně. Ku příkladu Jóža z prvních tanečních, ta skutečně existovala. Ovšem, tančili jsme se Slávkem oba najednou, protože jeden by ji neutáhl. Ale povídka, jak jsem se učil plavat, je opravdu je od začátku až do konce vymyšlená. Máš let na vlhčení?
1: Spodní i horní.
2: Tak spust.
1: Jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní mí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkon z nejhorších. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu. Vlčkovi metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šatky vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovi rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali dále do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem března u řeky v místech, kde stál důchodcův houseboat. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme Vlčem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Vlček hodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody. Vola je, napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokr španěl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří doplácali přeci jen ke břehu, srážil je fanatický trenér za volání, že Hamburg je daleko, zpátky do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci je na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po 4 doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni. A tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.
0: Jsme na vlně bezpečí.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

každý nakládá.

0: s Kristem Ježíšem. Jak žije kdo, to jedno je mi, leč co jsem napsal, napsal jsem.
1: Noc s hvězdou.
2: Radion Mats Peresám byl nejobávanější rváč a výtržník, co jich bylo v Pampách od Jarova po Kansas City. Strašný močinila jeho pětiranová bambitka Šárka, která střílela všady, kamkoliv její pán poručil, a nesla stejně jistě za roh jako do oblouku. Jeho oblíbenou zábavou bylo sedávat v koruně rozložitého buku u zbraslavské silnice a sestřelovat padourům a astrachánům, kteří jezdili kolem, nečetné vlasy stučných zátilků a těli třeba 100-kilometrovou rychlostí. Marně na něj číhal jednou za rohem čínský metač nožů Krebdešín, který přijel s potulným cirkusem. Rádion ho skolil snadno z vedlejší ulice, neboť vždycky, kdykoliv chtěl jít za roh, vystřelil tam ze své Šárky, aby pročistil vzduch. Byla to hoši zázračná pistol. Marně před ním prchal Patrik Ominol po točitých schodech. Kule ho dohonila ve třetím poschodí a byl načisto mrtev. Střelit z vikýře do sklepa bylo pro Peresama směšnou maličkostí a tucti dobrých zálesáků přišlo takto o život, nebo aspoň o fousy. Jack marně pátral celý měsíc po tomto ničemovi, až ho zastihl jednou v hostinci u Zlaté koruny v Modřanech. Usedl tam do rohu naproti Radionovi, poručil si drze osminku pramenité vody a vytáhnul v pistoli sestřel svému protivníkovi bradavici z nosu. Peresám se hrozně rozuřil a začal bílit hospodu, až tam zbyla jen kasička spolku Komenský a Jack, který stál stranou a kreslil si prstem po okně, zívaje chvílemi nudou a pohvizduje si smutného gigola. Tebe jsem si nechal nakonec, zařval Peresám. Schovej se kam chceš, lovče bradavic. Moje Šárka tě najde všude. Jack se ani neotočil, ale skočil náhle pospátku jako Jánošík a než se Radion nadál, stál náš šerif těsně za ním a tiskl mu revolver mezi lopatky. Mám spoušť namazánu sobým tukem, řekl jedovatě. Jde hladce jako na másle. Radion Masperesam se pouze ušklíbl, namířil Šárku dopředu a velel tiše. Střel do čtverce. Rána vyšla, kulka zahnula vlevo, potom ještě třikrát vlevo a mířila dozad šerifových, ale v tom udělal Jack dřep a Radion klesl zasažen dozad vlastní kulí. Umíraje zachroptěl. Jediný, kdo mohl přemoci Mats Peresáma, byl Mats Peresám sám. Myslím však, že v duchu uznal, že to byl důvtip Jacka Aspirina, který ho zahubil. Forbes dokončil své vyprávění a čtyři trampové dumali o neutěšeném osudu milovaného šerifa.

stařičký kapitán, kterému vyská, jak slzy kapala na fousiška, dovedl vyprávět baladu, při které udělal nás.

Mezitím provedl Matlafousek se Zdarem další loupežnou výpravu, aniž byl tím spatřen. Byl to nyní Bivoj, který odpíkal skokem do vln zmizení dalšího vůřta. A psík byl neúprosný. Znovu se vracel, plíže se ve stínu batohů a tramp za trampem se vrhal do vln, až byl na palubě jediný Jerry Ping Pong. Poslední vůřt ležel před ním na pestrém zálesáckém šátku a podivně světélkoval. Ping Pong si zakryl dlaněmi obličej. Vzpomínal na kamarády. Unikli dravým vlnám? A i když dosáhli pobřeží, co si počnou beze zbraní v nehostinné pustině? Když opět zvedl hlavu, nebylo již vůstu na pestrém šátku. Pink nevydal ani hlásku. Očekával to. Pevným krokem došel k brlení lodi a s temným žblunknutím zmizel v příboji vln. Když za chvíli Budulínek s Matlafouskem vylezli opatrně na palubu, kradouci se tiše jako praví stopaři, shledali, že je opuštěna. Tak se stali pány lodi. Budulínek vylezl na kapitánský můstek a zaslonil si rukou oči, hleděl do dály. Matlafousek usedl u jeho nohou a zaštěkal. Vítězně sice, ale důstojně, neboť si byl vědom, že je psem kapitánovým.

0: Noc plná hvězd.
1: Slyšel jste někdy jméno Dmitrij Šostakovič?
2: Dmitrij Šostakovič, počkejte. Jo, já se pamatuju, že Ježek nám o něm povídával a že byl náramně nadšený jeho hudbou. To je ten mladý, slavný sovětský skladatel, ne?
1: Ano, ano. Dmitrij Šostakovič je asi největší žijící skladatel toho času vojín Rudé armády.
2: On je na vojně?
1: Velice na vojně. I když by sám snad chtěl být ještě víc. Bojuje dnes svou hudbou. Zahájil velikou symfonickou ofenzívu a vyhrává na celý čáře. Když Hitler napadl Sovětský svaz, Šostakovič se hned hlásil do armády. Vojáci ho poslali domů, protože dobře věděli, že jeho pravé místo je u klavíru. Ale Šostakovič si nedal říct.
2: Já už si vzpomínám. Jak Němci začali loni oblehat Leningrad, že jo, tak se Šostakovič přihlásil do občanské civilní obrany.
1: Ano. Byl tenkrát jedním z vůdců kompoziční školy Leningradské hudební akademie. Tak nastoupil svou strážní službu přímo tam, v akademii. Za náletu hlídkoval na střeše a pomáhal při hašení zápalných bomb. A o tom jsem právě chtěl mluvit v souvislosti s těmi můzami, co prý za války jsou sticha. Při těch náletových hlídkách totiž, když Leningrad hořel a nebe bylo plné ohňostrojů protileteckých baterií, když Hitlerovi bombardáky mu hučeli nad hlavou a leningradský lid po jeho boku den co den a noc co noc odmítal vydat své město fašistům, tenkrát právě Šostakovič složil svou sedmou symfonii.
2: Drazí přátelé u nás doma, o osudy Sovětského svazu se nemusíte bát. Protože když obležené město se jednou rukou brání a druhou píše symfonii, která už dneska vítězně obletěla svět, to je zárukou, že má zač bojovat a že mu patří vítězství. No a tak vojín Šostakovič, který s ostatními leningradskými občany bránil své krásné město proti zvěřinci pana Schickelgrubera, se stal prvním velikým básníkem Spojených národů.
1: Dokázal, že hovoří-li děla za lidská práva, nemusí muzy mlčet.
2: Ukázal, že doby vlasatých umělců ve slonových věžích jsou už dávno pryč. Ukázal, že moderní umění roste z lidu, z jeho krve a z jeho jistoty ve vítězství.
1: Drazí přátelé, my bohužel nejsme ani hudebníci, ani hudební kritikové. Nemůžeme vám toho tedy moc o Šostakovičově nové symfonii povědět. Ale tolik víme, že Arturo Toscanini svedl a vyhrál těžkou bitvu s Leopoldem Stokovským o privilej dirigovat první provedení této symfonie na západní polokouli. Úspěch v Londýně a v New Yorku nebyl o nic menší než úspěch v Moskvě. A jsou hudební odborníci, kteří tvrdí, že od dob Beethovenovy páté symfonie svět nic podobného neslyšel.
2: Na mě pořád dělá ze všeho největší dojem to, že ta symfonie přichází z obleženého města a že země, která se brání největšímu a nejkrvavějšímu útoku historie, má ještě čas a sílu na zpěv.
1: Já myslím, že právě ten boj ten zpěv dělá. Sovětský lid stojí v prvních liniích bitvy za celé lidstvo. Pane, když víte, že bojujete za budoucnost světa, tak to musíte zpívat.
2: Všechny Spojené národy zpívají vítězný pochod. Zpívají si ve všech svobodných řečech společnou píseň. Zpívají američtí dělníci v muničních továrnách.
1: Zpívají vojáci, letci a námořníci.
2: Zpívají posádky lodí, které vezou na sovětskou frontu z Nového světa americké tanky.
1: To je, poslouchejte, krásná představa. Z Nového světa vede do Ruska nepřetržitý proud zbraní a válečného materiálu. A za ty tanky, letadla a zásoby poslal sovětský lid do Ameriky malou krabičku. Letadlo jí přivezlo z Kvibyševa do Teheránu. Tam byla naložena do auta a odvezena do Kahýry a odtud vzduchem přes oceán až do New Yorku. V New Yorku jí otevřeli, vyňali svitek mikrofilmu, zvětšili, okopírovali a odevzdali mistru Toscaninimu. Byla to Šostakovičova partitura sedmé symfonie. Sovětský svaz zaplatil za tanky 252 stránkami symfonické hudby.
2: Protože tahle válka se bojuje taky za krásu a za umění. Nejen za spravedlnost. Bojovat za svobodu, to je bojovat za život. A za radost ze života. Aby lidi mohli bydlet v krásných domech, číst dobré knihy, těšit se z krásných barev a naslouchat bohaté hudbě.
1: Ovšem, jedno mě napadá, ale vy se třeba budete zlobit.
2: Jak to, co?
1: Koukejte, Hitler má taky plnou hubu umění. Třeba fašisti taky bojujou za krásu.
2: To se vám teda povedlo znamenitě. Tedy fašisti, prosím vás, bojujou za krásu.
1: No, co chcete? Ale... Hitler přece řekl o Heydrichovi, že byl největší umělec a tvůrce.
2: Jo, to máte tak. Fašisti bojují o to, aby všichni umělci světa byli vybiti. Kdyby se jim to povedlo, tak by pak Hitler byl jedinej malíř a Mussolini jedinej spisovatel divadelní her.
1: Teď vám říkám, že bojujou vlastně taky za umění, to je těžký.
2: Tedy vlastně jo. Bojujou za umění asi tak, jako mluvějí za Evropu. Evropa je zavřená na pranýři, v ústech má roubík a u pranýře stojí Hitler a mluví za ní.
1: Bývaly časy,
2: kdy Evropa jen tančila
1: a zpívala.

Stála si, pak přišly časy, kdy jí šedivěly vlasy a řekla si, hrome, to mládí mi nějak uteklo. Tak pro ty vlasy Evropa honem do Mnichova zajela si, jak si to hasí do

dál hnusí, ty štukatérský fousky a ty oči husí. Denně poslouchat musí znova zase jeho názory o rase, do všeho se jí teď plete, všechno vybral ze šuplete v kase. I schlívka jí ukrad to vykrmený prase.

0: dřív, než se kaprál nad Evropu skloní. Už je tu strejček z Ameriky jak na koni. Bratranec Winston letí z Anglie
1: a strýček Pepa z Ázie.
0: A jak dojedovatý zmije, každý z nich teď do kaprála.

0: Slyšeli jste černou čtvrthodinku Voskovce a Wericha z Ameriky.
1: Tak zase nás můžete poslouchat zítra. Ve stejnou hodinu a na stejné vlně. Poslouchejte určitě, avšak prosím vás, velice opatrně.
0: Teďka podívejte se, sedláci. Sedláci, slyšíte? Nic nevorejte.
1: A dělníci, slyšíte?
0: Slyšíte, dělníci, vorejte vůbec všecko.
1: A železničáři, kde můžete, udělejte na lokomotivě brousek.
0: A pamatujte si všichni, lež má krátký nohy,
1: ale
0: Goebbels má jednu ještě kratší.
1: Nikdy nezapomeneme na lidice.

mañana. Obchodní dom, to je vlastně našich túžok zrkadlo. Na čo nám to všetko?

0: Bohem. Já totiž na základě tohohle z toho názvu jsem vymyslel takovou hru. Víte, já jak vidím roh, říkám si, tak nakouknu a tam bude čekat láska. Jo, tak nakouknu za roh, opatrně, a oni tam skládají koks. Říkám si, ne, nevadí, nic, bude to za jiným rohem. Vykouknu opatrně za roh a vida, babka nese v košíku křoví. Taky takový divný. A říkám si, nevadí, tak tenhle ten roh, ten je takovej slibnej, tak juknu za roh a do mě vletí kluk na koloběžce. Říkám, nic, klid, Pepánku, za nějakým rohem to vyjde. Určitě to musí být. Tak vyběhnu za roh s otevřenou náručí a prázdno. Přátelé, já to koupil přímo do hlavy. Klackem, tam stojí chlápek, směje se tadyhle. Až se musí o ten klacek opírat tadyhle. A volá na mě, já si tady hraju na ty kreslený vtipy. Můj za rohem, znáš? Já říkám, teď už znám. Tak si zatlačím bouli o chodník a opatrně vystrčím hlavu za další roh. Popeláři. A láska furt nikde. Tak se hrnu k dalšímu rohu. Vykouknu a za ním čeká krásná slečna. Přešlapuje, jako když jsou jí malý boty. Netrpělivě podupává. Tak přece, vidíš, usmívám se na ní. Ona se usmívá též. Já říkám, vidíš, Josefe Dvořáku, vyplatilo se ti to. Tak tohle je ta láska, co na tebe čeká za rohem. Jenom za mnou se ozve. Promiň, Ivanko. Tam takový mladý kluk, mě stavila rovnou k ní, do ruky jít kytku, Ivanka k němu, dává mu hubánka. No já už se vám připadám jak pes. Skutečně já znám všechny rohy v okolí. Já jsem nedávno prohledal i prostor za bůvolým rohem v muzeu. Já už budím podezření. Tak ještě třikrát jsem narazil na toho chlápka, co mě švihnul tím klackem. Jak si hraje na ty kreslený vtipy. Vždycky, znáš, co? Dobrý, viď? Říkám, znám, no. Ale už to zbytečně opakuješ. Láska nikde a boule všude. Já jsem to jednou vyprávěl tohle z takový slečně. A představte si, ona se zamyslela a potom říkala, počkej, hele, tady je roh, ukaž mi, jak to děláš. Tak já jsem opatrně vystrčil hlavu spoza rohu takhle a najednou prázdno, ale rána jak z kanonu. Já to znova koupil přesně mezi oči. Teď z očí mi vylítly jiskřičky, v těch jiskřičkách já vidím tu slečnu, jak drží klacek v ruce. Ještě horkej. Teď v tom šumění v uších, jak jsem omdlíval, tak na ní volám, kdo jste? A ona z dálky na mě, no to jsem přece já, tvá láska za rohem.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: noc s hvězdou.
1: No a už je to tady, tedy konečně název, který uvolňuje fantazii. Láska čeká za

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku, vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

tady jsem. A bude ticho, budou se divit všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi. A ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova.

Dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda. Má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

0: Noc s hvězdou.
1: Ahoj, kamaráde, ty kluku zlatý.
2: Je Pepo!
1: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
2: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohu už ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
1: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ. No, ty si žiješ časou peníze, víš?
2: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důlek, tak kutám, dokud sype.
1: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
2: No teď ty stížnosti přijímám, již razítku ji ukládám do šanonu, takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
1: Sakra, ty taky.
2: Sakra, já taky.
1: A taky nevině.
2: Taky nevině, no tak omylem jsem připsal takovej sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
1: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej zrovna, ale kde máš ten zlatý důl?
2: No, právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
1: No, copak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
2: Tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brdě.
1: No jo, teď já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou, pamatuju.
2: Ježiš, to byla ta srzavá, to byla kočka,
1: to byla taková. Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
2: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
1: Jo, takže ty píšeš.
2: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
1: Co?
2: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
1: No počkej, ale za co tě teda platí?
2: No právě za to, že neuveřejňuju.
1: No jo, ale kdo?
2: No postižení.
1: No tomu nerozumím.
2: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam?
1: No, pošleš do časopisu.
2: Ha, nebak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
1: No jo, počkej, to už...
2: No tak vidíš...
1: To mi svítá.
2: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tady chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
1: A to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
2: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
1: To bylo,
2: jsme se podíli.
1: A skočí ti na to každej.
2: Jo, každej podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slívovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD, půlmetrákový sele. Živý.
1: Sele?
2: Sele.
1: Hele, neměl bys...
2: Sele?
1: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
2: No měl, já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
1: Beru a jedem.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A... A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si. Tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličem takhle, tak on se lekne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo... Nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo. Kvůli tomu tam určitě...

ještě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takový zvyk. A vedle Sicílie je zase, se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské stavby. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru. Tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, tak už každej musí mít gramotu právě. To je veselá země, tam se živí zemědělství, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě... jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí Sýrii, no prostě. To, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso. Tak. Takový na maso. Ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady... Taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás, všecky, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšej.

0: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podhodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do spěhu. Z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany. Pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná? Metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuši. V ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z Hokkaido sakuru, takovou mám náturu. Bavlnu mám z Koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Puerto Rica mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, zalov ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znáš-li navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Modřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
1: Hvězda.

0: Noc s hvězdou.
1: Nezlobte se, přátelé, ale já si teď musím vážně postěžovat. Na tomhle místě, já vím, že to třeba není vhodné, ale musím stížnost vznést. Víte totiž, co se mi stává v poslední době? Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně se stává, třeba vy tady v Luhačovicích, no to musíte na každém kroku pociťovat. A u nás v Praze čert nám byl dlužnej tu pěší zónu. To člověk neslyší nic jiného, než samý takový cizinecký. Merci, čau, čau, čau, nein, nicht, no, si, yes, auf Wiedersehen, sorry, vole. Jawohl. No. Přitom je tolik nádherných řečí, který člověk neuslyší. Jako třeba tato maďarština. No. To je tak nádherná, libozvučná řeč a člověk ji nikde neslyší. No sami posuďte. Kde tohle dneska slyšíte? Nikde. A já si myslím, že to je škoda, víte, že ten jazyk si nezaslouží takovouhle anonymitu. A zase mě třeba mrzí, zase nevím jak vás, ale našinec třeba sedí v restauraci. Spořádaně, disciplinovaně si objednává. Pane vrchní, pivíčko bych prosil. Halo, pane vrchní, pane vrchní, pivíčko, pane vrchní, aspoň takovýhle pivíčko, vydejte mi. Za hodinku, já počkám. Já vím, zítra je taky den, pane vrchní, budete narážet, jo? Vy jste ustaraný. Jo? Když to ty Němci jsou třeba u nás už tak oprsklí, že z druhého konce lokálu klidně přes celou hospodu Helbe, zweimal bier, ja? Dreimal bier, ja? Helbe, ich zahle. No, heimat, viel zu sein. No. Přitom mě jako hungaristu mrzí, že když se řekne maďarština, že se každý jen tak začne uculovat a říká si, no jo, maďarština. A každý si představuje jenom nem serete, fekete. No. Nem serete, fekete, kam se na nás? Ještě nějaký rýmy u toho. Přitom, jak ta řeč vznikla? Tady je krásný půvab původu toho jazyka, jak obchodoval sever s jihem, západ s východem. Tady to tvoří takovou krásnou křižovatku obchodních stezek a cest, že? Tady se daří obchodu, turistice, sem se sjíždějí ty kupci ze všech světa dílů a tady v tom centru právě se lidi domluvili na maďarštině. A tady vznikají takový ty staromaďarský, krásný, ale těžko přeložitelný zvolání a úsloví. Třeba chlapec volá na děvče na vesnici, to je taková staromaďarská říkačka. Eben, hokásol, ödne gvájos, čomál bere, sugar hojo, sugar vegetolot. A děvče se usmívá a volá na chlapce, meget konga, pakasomat, koko vedmere, hledmere. Víte, to jsou právě takový ty staromaďarský, těžko přeložitelný výrazy tohle. Já se vám musím přiznat, že i já jako hungarista, kdybych třeba na tímhle strávil celou noc, vám řeknu přímě, taky by se mi to asi nepodařilo, chci říct. Ale takhle, já bych to spíš srovnal na příslovích. Na příslovích je to úplně markantní. Totiž já nechci upozaďovat tu naši krásnou češtinu. My také máme nádhernou libozvučnou řeč, že? Ale zdá se mi, že když chceme něco vyjádřit, že musíme zbytečně někdy příliš hovořit, jako jo. Když to Maďar je s tím hned hotový, tak my třeba říkáme, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrhne, že jo. To známe, no ale posuďte, že to je pravda, jak se to přísloví zbytečně vleče, že jo? Tak v půli nevíte, co jste to začali říkat. Teď ta kostrbatost, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrne. No. Slyšíte to, jak to zní? Ucho utrne, ucho, no. To Maďar řekne, a má to za sebou. Ale skutečně, abych neupozadoval tu naši krásnou češtinu, my zas na druhou stranu taky máme jadrný, pregnantní přísloví, kdy zas Maďar je jako překladatel zaskočený a zas on jo, horko těžko musí přemýšlet, jak by se toho zhostil. Tak my třeba říkáme na druhou stranu klidně, komu se nelení, tomu se zelení. Že? To je každému jasný. Doufám, že to je tak jednoduchý. Ale co to teď s Maďarem udělá, jo? Protože v Maďarsku, v maďarštině není ta vazba komu se, tomu se, tam neexistuje, jako u nás. Tam se musí přes ty spřežky užít přísloveč... No, sválně se to pokusím otrocky přeložit, jo? Komu se nelení, tomu se zelení. To je takový oříšek do maďarštiny. No, komu se... Ne? Ne. Komu se nelení, tomu se zelení.
2: Čo vám...
1: Taky ne, Hergot. Vidíte, jaký oříšek to je i pro hungarologa? Ne, takhle. Tam je to, tam se musí... Edit
2: má čelverotek.
1: No je to tak.
2: Edit má čelverotek. Mágoč ala megküsz üsen háros istván szolgácsán. Mágoč ala. Elvegevege meg a tanyagyan. Vágasz üt, vekes. Vekes együtt vánkal ámoros a sorbál vájos. Meges ontal váradnak a nyagol tatábányáhon. Bevágás alarat. Sabákat übök az üszve vágon. Meg egy szerves hűrvágonyal. Elmentük. Vekes emekül űrül májasatot. Efekent, elges aljan, lavárad, meg e szára tart.
1: Tomu se zelení.
2: Ő megy grünelet neked, grünel vágaskod, grüne vágad neked. Jaj, meg ez a levágas, ha meg ez a papád, meg ez a lalmájas, ha van a máratod. Ebben egy nyomban hűdöl, lakos, gulás, pergel, hajaj, jaj, sugárbáj, kaka mehetje veled.

0: Je pátá ráno.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před kamery protiproudu opět po nějaké době zavítal snad nejlepší vojenský analytik, kterého u nás máme, Michal Svatoš, a zamýšlí se nad důležitými věcmi, nad chlapáckým ceněním zubů po celé Evropě. Může tedy válka s Ruskem opravdu vypuknout už za pár měsíců? A co je potřeba na to, abychom co nejdříve rozdrtili chřestajícího chřestýše? Situace v mnohem připomíná situaci před první světovou válkou. Zkrátka se asi všechno opakuje jen v jiných kulisách. Ale proč Vladimír Putin stále trpí nestoudné útoky vůči Rusku? O tom všem byla podrobná řeč. A také zda falešnou vlajku nespůsobí město Narva. Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu, vedle jej Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

na streamu, dokumenty o Římu, v bytě plnám kaktusů, u závěsu z ubrusu, v pronajatém azylu, zima tlačí na pilu, vedle zbytku sušenek.

0: noc s hvězdou.
1: Poklona! Poklonka uctivá, poklonka!
2: Buďte tak laskav, vy tady podáváte informace.
1: Bohužel, bohužel.
2: Proč bohužel?
1: Víte, já bych je radši prodával. Tak co jste to chtěl, mladý pane?
2: No, já jsem si koupil tady na vaší výstavě gramorádio, víte?
1: No a to mám napsat u Tantovi, nebo co?
2: To ne, no ale mě vypadla druhá rychlost.
1: No a zvednul jste ji?
2: Ona mi nehraje.
1: No, bude by vám hrála, když jste línej se pro ní vohnout, lenochu.
2: Jo, a taky mě škrtá potenciometr.
1: No, kdo vám ho škrtá?
2: No v tom potenciometru mě pořád škrtají jiskry.
1: To buďte rád, horší by bylo, kdyby vám škrtali prémie.
2: No jo, ale já jsem si koupil na deskách moderní symfonickou hudbu a teď ji nemůžu vůbec poslouchat.
1: Já se vám ani nedivím, já ji nemůžu poslouchat od malička.
2: Ale já žádám, aby mě to gramorádio vyměnili.
1: No jo, ale za co?
2: No za fungující, sakra. Já jsem dal poctivý peníze, tak mám taky právo na poctivý výrobek.
1: No, poctivý peníze? Milej zlatý, každý kšeft nese sebou nějaký riziko, že ano?
2: No to ano, no, ale...
1: No vidíte, a přece byste nechtěl, aby to riziko nes národní podnik. Máte to rádio v záruce, ne?
2: Ale, no to budu mít v opravě čtvrt roku, ale peníze jsem musel dát hned, tak jak já k tomu přijdu?
1: Člověče, to taky musíte mít trochu trpělivosti. Koukejte, já vám to řeknu. Tak ta soudružka, co to rádio montovala, jo? Tak ta musela chodinka třeba 2 roky prodávat v drogerii, než jí dovolili udělat takový krásný gramorádio. No vidíte, a taky se dočkala.
2: Ale to je škandál. Já to prostě dám advokátovi.
1: A myslíte, že on vám to opraví rychleji?
2: No to ne. No. Ale já to budu žalovat. Prosím. Kde je tady poradna?
1: Poradna, prosím, číslo dveří 92.
2: 92, děkuji, ale je to právní poradna.
1: Jo, právní.
2: Výborně.
1: Jo, houby, psychiatrická.

0: Povlna usívám, mladá paní.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, prosím.
1: Prosím vás pěkně, kde tady máte módní novinky?
0: Tak noviny prosím naproti v trafice. Ale až po zítří, bába má inventuru.
1: Ano, ale já jsem myslela novinky módní, víte, na sebe.
0: Aha.
1: Na sebe.
0: Jo, tak teplákový soupravy pavilon B.
1: Ano, no děkuji, ale já nechci tepláky. Já bych chtěla salon.
0: Jako nábytek, myslíte?
1: Ne, to ne. To ne, já bych chtěla salon pro dámy.
0: Aha, tak prosím, to je tam na konci chodby.
1: Vy mě nerozumíte, pane, vy mě prostě vůbec nechápete, já bych chtěla módní salon, rozumíte, no, salon pro dámy, tedy modes robes. Přece musíte vědět, když jste tady v informacích, kde tady máte módní oddělení.
0: Jo, a víte, že to nevymilost, paní? To víte, to máte těžký, já jsem tady celý den zavřený, mně se nic neřekne. No a na co jste to chtěla?
1: No mě iminentně zajímá módní linie, která bude v kurzu letos v létě o prázdninách.
0: No, tak jak tak na vás koukám, milost paní, tak při té vaší figuře vám to může být úplně putná. Povlonga.
2: Dovolte prosím, expozice knih.
0: Hlusuj si, jak Josef.
2: Dobrý den. Já se ptám, kde je tady expozice knih?
0: Prosím?
2: Račte rozumět. Já hodlám pro naši školu zakoupit několik děl.
0: Jo, tak vy jste kanonýr. Tak to musíte mít zbrojní pás.
2: To snad bude nějaký omyl.
0: Ale co vás vede? V tomhle ohledu jsou u nás předpisy docela rozumný.
2: A dovolte, přece nepotřebuju zbrojní pas, když chci knihu.
0: Tak já podá knihu. Nechtěl by se taky Bachor Čepec Les? No, já myslím jako nadržky.
2: Promiňte.
0: Prosím.
3: Dobrý den.
0: Poklona.
3: Prosím vás, kde je tady bar?
0: Kdo?
3: Bar.
0: Myslíte Barbora?
3: No třeba, kde to je?
0: To je ve druhém poschodí na konci.
3: Ten bar?
0: Jaký
3: tak
0: bar?
3: Dobře, tak děkuji vám, tak říkáte bar Barbora, jo?
0: A já neříkám bar Barbora, já říkám Barbora.
3: No a je to přece bar.
0: A depak, žádný bar, to je švagrová Barbora.
3: No pro Krista pána, co to do toho pletete švagrovou Barboru?
0: No ona tam uklízí.
3: No to je hezky a já už tady marně hodinu hledám bar.
0: No a proč byste ho hledal marně? Tohle nehledejte vůbec a ušetříte spoustu času.
3: No tak vy tady žádný bar nemáte.
0: Ale jo, my máme všecko.
3: Jo.
0: Jenomže je to halt v našem pojetí.
3: Ten bar. A jak tady vypadá?
0: No, tak koukejte, především nejsou lidi, jo?
3: Jo, jo.
0: Kávonožka má mateřskou dovolenou.
3: Jo.
0: Mixérku chytli do rukou Regma. Jo.
3: Aha.
0: Sklepníka zase chytnul vedoucí jak krát.
3: Co?
0: A na co přišel? Všecko. No a zpěvačce už to nestojí za to se učit nový písničky, páč jde za měsíc do důchodu.
3: A to nemůžete angažovat nějakou mladou, hezkou zpěvačku?
0: Ale jo, byla tady jedna krásná, mladá holka, hezká, zpívala nádherně, ale měla trojku z chemie. No.
3: A co hudba?
0: No tak hudbu nám vrátí po neděli ze záchytky.
3: A sakra, a kde se tak zrychtovali?
0: Ale oni pustili basistu o půl roku dřív z basy, víte?
3: Jo.
0: Tak dal do placu basu Kejrumu.
3: Tak říkáte, že tady žádný bar není?
0: Ale jo, tady ne, ale ve městě máme krásný bar, kdybyste chtěl.
3: Jo.
0: Jmenuje se to U odcizenýho inteligenta.
3: No jo, ne? Ale když já nejsem zdejší.
0: To jste šťastný člověk. Víte co, já půjdu s váma. Nějaký ten panák mi přece nemůže narušit kvalifikaci, ne?
3: A nemůžou vás tady postrádat?
0: Ale jo, můžou. Jenomže než na to přijdou, tak jsem dávno v penzi. Pojďte.
3: Ten!

0: Noc plná hvězd.
1: Já cestuju strašně rád, protože je to zajímavé, je to dobrodružný. Hlavně pro mě, ono je to relativní, protože pro někoho třeba výprava do Himálají je legrace proti tomu, když já jedu do Krkonoš. To je naprosto relativní, já se absolutně nevyznám ve věcech a já jsem bezradný. Já jsem, jakmile opustím péči domova, tak jsem bezradný a potácím se v takových problémech na cestách, který normální člověk asi nemá. Já třeba, dejme tomu peníze, za prvé, než pochopím měnu té, které je země, tak už odjíždím. A sotva odjedu, tak ji zase zapomenu. Takže doma se mě ptají třeba, a kolik tam je drachma třeba, že jo? Nebo... A já říkám, nevím. Už jsem to zapomněl. Nevím, já okamžitě zapomenu jakoukoliv měnu. Kromě naší, protože to už jsem si nějak zvyk a to. A kromě toho taky, to je nejasný, ty měny jsou ohromně proti naší třeba takový variabilní, protože, no jo, no, třeba drachma, to je jednou 6 korun a jednou 8 a 30, ale koruna je koruna, to vím.

A mě nejen tohle dělá starosti. Já třeba, když jsem v cizině, tak já nedovedu počítat. Já jsem třeba filmoval v Berlíně film a trávil jsem tam skoro 9 měsíců a vždycky jsem dostal diety na týden dopředu, tak jsem si vzal diety a na konci týdne jsem si řekl, tak tolikle jsem dostal, psal jsem si denně výdaje, tolik jsem vydal, tudíž ten zbytek musím mít. To je snad správný, ne? Jo? Je to tak. No. A tak já to počítal 5x za večer a vždycky mě vyšlo něco jiného. Jednou mě vyšlo, že mám mít 13 marek a já jich měl 60. Pak mě vyšlo, že mám mít 123 marky a já jich měl 60. Čili nikdy to nesouhlasilo. Tak tento systém jsem zavrhl, protože čísla to je pro mě abstraktní svět, kluskej velmi. Tam se dějou takové divné věci, ty čísla se různě přeskupují a to já nevěřím. Tak když jsem potom žil v Montrealu půl roku, tak jsem si zavedl jiný systém, velmi doporučuji. I v širším měřítku by se to dalo aplikovat snad. Já jsem, denně jsme brali 10 dolarů. Tak já jsem si vzal denně jednu 10-dolarovku nebo 2 5-dolarovky, to jsem si spočítal, že to je 10 dolarů. A nic víc. A s tím jsem ten den žil. To, co večer zbylo, tak jsem vzal, aby to neuteklo, otevřel jsem kufr, tam jsem to hodil a zamk. Žádný počítání, žádný součtení. To, co bylo v kufru, bylo v kufru. A to se tam, ať už si ty peníze tam potom se mění, jak chtějí. To je dobrý. Takže to jsou pro mě veliký problémy v cizině a vůbec ve vlaku. Například, no už jenom jízdní řád. Vždyť já jízdní řád, to je, za prvé to je knížka, kterou musíte takhle nějak otočit a rozložit, ale já se v tom nevyznám. Dřív jsem to řešil tak, že prostě když jsem jel některým směrem, třeba do Tábora, no tak jsem si zbalil kufr, šel jsem na nádraží a tam jsem vyčkal nejbližšího vlaku tím směrem. Jednou jsem tam byl 3 dny.

0: Noc s hvězdou.
1: Milan Drobný je bezesporu velmi známý zpěvák ve všech koutech naší milované vlasti. Ovšem být známým zpěvákem to znamená být také vystaven kritickému oku našich pracujících. Kolik budeš chtít kostek? O tom nakonec svědčí i následující dopis.
2: Ty floutku! Jestli ještě jednou zavítáš s estrádou k nám do Lipky, okres Vimperk, tak už to bude skutečně naposledy. Zpíváš jak brána v posledním tažení a nechápu tudíž, jak si mohl omámit mou dceru Anešku. Úctě Jan Obrtel, brusič nožů.
1: Někteří naši pracující pochybují o inteligenci našich předních zpěváků. Milan Drobný je právě dokladem toho.
2: Jak se ti to lidé mýlí?
1: Velice. A my jsme sestavili malý kvíz,
2: ve kterém Milan brilantně ukáže své schopnosti.
1: Ano, a odpoví všechny otázky kvízu.
2: Tak. Kvíz je velmi náročný a my bychom měli tady
3: představit také porotu.
2: Ano,
3: poroty.
2: Poroty.
3: Předsedou poroty byl zvolen pan Jiří Brabec.
2: To je pán, který má...
3: Ano, my mu udělujeme čestný doktorát.
2: Posaďte se, doktore.
3: Pan Jiří Brabec byl vybrán, protože má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let.
3: Některou třídu opakovali třikrát.
2: Vše důkladně pamatoval. Takže tedy doktor Brabec je předsedou poroty a můžeme začít kvíz. Jseš připraven, Milane?
4: Vždy.
2: Otázka druhá. Které zvíře přenáší na svých bodlinkách na podzim jablíčka? Za A krocan, za B ježek, za C jezevčík.
4: Ježek.
3: No ježek, ježek. Počkej, to nemůžeme.
2: Porota, porota.
3: Ptáme se poroty.
5: Milan Drobný odpověděl naprosto správně. Jablíčka nosí z pravidla na podzim na svých bodlinkách ježeček.
2: Děkuju, pane Brabeček.
3: A takhle to vypadá. To si musíme opravit. Nosit na svých bodlínkách jablíčka jezevčík.
5: Jezevčík ne, když je k tomu veden, a to nikoliv na bodlínkách, nejbrž v bubě.
2: Co krocár, ať máme jistotu. Příští kvizi.
5: Krocárek taky ne, tomu naopak, když ukážeme červené jablíčka, jak se dordí.
2: No, no jo.
5: No.
2: Takhle.
1: Ale z toho vyplývá, že quiz je velmi
2: těžký.
1: Těžký a dovedně sestavený. Protože jak jste si všimli, jen jedna odpověď ze tří byla správná. Já bych tady navrhoval pochválit
2: tvůrce
1: quizu.
2: Podívej se, kdo se stavil.
3: Ano. Kví se stavili Grossman se Šimkem.
2: Tak, otázka druhá. Nesmíš to zdržovat, Milane, víš?
1: Určitě, jasně odpovědí.
2: Kde žije krtek? Za A v moři, za B ve vzduchu, za C v hlíně.
4: Hlíně.
2: Turku?
5: Krtek žije v půdičce.
3: Prava.
2: Další otázka. Jaké má lež nohy? Za A krátké, za B dlouhé, za C ploché.
4: Abych nechal ty krátky.
5: Kratičky.
3: Opravička.
2: Kdo chodí do baru? Za A komsomolci, za kapitalisté, za C myslivci.
4: Já viděl kapitalisté.
2: Porod se viděl?
5: Správně, kapitalisté, i když myslivečka jsem tam taky.
3: No ale to nás nezachrání, protože my si opravíme.
2: Vyjmenuj tři sovětské kosmonauty.
4: Gagarin, Leonov, Titov. Nebo Titov.
2: Vyjmenuj tři americké piráty kosmu. Milan Drobný se stává speciálním vítězem tohoto kvízu. Obdržel plný počet bodů a může nám tudíž tady zaspívat.
6: Když jsem měl bratru asi tak pět

0: je 6.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní stát

0: státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme. Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí. Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách,

ona, že ne, možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odejdu smutný.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Eva Novák jede taxíkem domů a taxikář mu u cíle říká, tak dělá to 62 korun. Panová říká, 62? A sakra, tak to mě prosím vás zaveste zase kus zpátky, já mám u sebe jen 50 korun.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Kraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.

ženy jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná, sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo ho, ho, ten kdo nepřekládá.

chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostanej chlodníků jako já. Jo, jako já.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Hudsonský šípy najmou dá. Jo, ho, ho, ho.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Už jsem myslel, že pod tou hromadou věcí vypustím svou školou povinnou duši.
2: Tak co sem lezeš? Mám tady v komoře všecko tak pěkně srovnáno.
1: Vypadá to, jako kdyby tam někdo hodil granát. Máš tu samé zbytečnosti.
2: Tak ticho, ticho.
1: Já bych věděl, co s tím. A ještě bychom dostali peníze.
2: Cože? Peníze?
1: Símano.
2: A kde?
1: Ve sběrných surovinách. Sbíraj tam starý papír, hadry, kůže, kosti, korek, igelitové tuby a td.
2: Jaké td? To přece nemáme.
1: Ale máme toho dost, abych za to dostal korulenky a ještě byl ve škole pochválen za pilný sběr.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

festival vydaří. Českokrumlovská bílá paní hlavou kroutí, s cimbuří se sklání. Kde máte kolty, kovbojové těští? Ech, třesky, plesky, točíme desky. Hihihi, třesky, plesky, točíme desky.

0: města leží, vím však, že to tam krásný je.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info
4: Já nevím, jestli se mi ten příběh skutečně stal, nebo se mi to jenom zdálo.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplněni nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Hvězda.
1: Jak jsi si krásně vyškubala poslední zbytky obočí a módní střih jsi taky dala

na med, na strdí. Za pár let stačí pytlík keksů a kdokoliv, když potvrdí,

No jo, zrovna takhle to bylo, to víte děti. Když jsem se pak léty stokem času promutoval vládím do bír pasu, potají jsem slečny kolem pasu, brával jak lék.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

pozvi mě dál. Jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Stromy jsou vyšší a tráva je nižší a na louce roste pít.

jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé, hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří

0: každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.
1: Posloucháte Stanici Hvězda,

0: začala osmá raní.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To jsme měli u nás, ale vím, možná ještě máte tu Evženu Engelbertovou, jo? No a tak možná ona vykládala vždycky o tom, říká, to jsme byli s Vítkem, víš, no víc, jak je malý, z akademické, víš, on maluje nahé akty, ale mě on nikdy tak nemaluje, víš, on vždycky uholí a tak, to jako mě takhle nikdy nemaluje, víš. Tak to jsme byli v Paříži, takový ty, víš, taková, sami umělci tam chodějí, víš, takový, jak se to jmenovalo, božičku, já jsem to, Café di Dom, jo, a když na něco přižal, zařvala vždycky, jo. A to jsme tam seděli s Vítkem, no víte, jak je malý, z akademické, víš, tady, on to nahé akty. A teďko přišel ten, co to tam nosí, víš, ten no, číšník, já říkám číšník, ať prosím tě, číšník v Paříži. Jak se, já jsem jmenoval, tak se jmenuje, že můj zatěl takový ten, no, co přišel a říká, keště vůdze zjere, madame, no tak jsem sejil tam ještě nějaký pán, to, no, Francouz, no bylo to v Paříži, tak to byl Francouz. No a tak se koukne a vidí nás tam tři a říká, já jsem říkala Café du Noir. On říká, troa? Tak jsem říkala, cvoa, já se chci domů. Co jsi
0: domů? Bezpečí stanice Hvězda.

zima jak svině, počasí divné, typická chůze, napadný vzhled. Jestli je to Blážek, tak to se mu švihne, to jsem ho neviděl už 8 let. A včil ho potkám na kuřím rynku, odepsaného kamaráda. Co ty tu robíš, ztracený synku, už to zas bude hit paráda. Zabuchnul Toyotu, západní značky, a hlásil se ku mně,

Pokryl jsem útratu, všecky ty čárky. Koupil jsem márky a odhlásil plyn. Konto jsem poslal do živnobanky, k účelům firmy Blažek a syn.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Na toulky do přírody, do tichých uliček, dětských hřišť, na zasněžené pláně i významné veřejné shromáždění mějte vždy při ruce dobrý fotoaparát.
0: Penty je fotoaparát, který opravdu můžete mít stále v kapse.
2: Penty je fotoaparát pro dívky a ženy do kabelky. Velmi elegantní, zlatě eloxovaný, malý a lehký.
3: Máte-li aparát Penty, nosíte sebou zároveň expozimetr. Správný osvitový čas se nařídí podle světelných podmínek pomocí elektrické osvitové automatiky.
1: Penty má synchronizační přípojku na bleskové žárovky i elektrický blesk.
0: Penty exponuje 24 obrázků 18x24 na jeden kinofilm v kazetě Penty.
4: Uměli to, že? I my to umíme.
5: I my to umíme.
6: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

za 1 200 000. Hledali mě na polích i po hospodách ve městě.

0: srdce zašeptal.
1: Vysílá Hvězda.
2: Nakoukněme do 50. let.
3: Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to

0: a ta zas tohle a všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář, kejklíř, dudák.
2: Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
3: Já louhuju kůže,
4: já z nich šiju boty.
5: Já pěstuju růže,
6: já látám kalhoty.
0: Ten umí to a ta zas tohle.
7: A všichni

0: My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
1: I širší ulice a tvrdší podkovy,
2: kuřata, slepice, pečivo, cukroví.
0: Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na

hodil pingl, za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

0: dopoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní

0: je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.
2: Tak jen pojď.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: On Vích si vždycky, když hostoval venku někde, Carmen, tak si vymiňoval dopředu, říkal, ano, já můžu, já přijedu, ale prosím vás, kdybyste na to mysleli, že ta Carmen musí být postavou ke mně. No a vždycky si to, když přijel, tak hned při zkoušce, co bylo první, já chci vidět Carmen, jak je velká. No tak přijel do Brna nějak, hostovat toho Joseho a dal si tedy ukázat Carmen, což byla dáma, která byla jenom asi o 20 cm vyšší než on, takže to šlo. Nebyl ten výškový rozdíl tak velký, ale na co zapomněl, byla Mikaela. A s tou hned začíná ten duet, že jo, svou máti vidím zas a to ta na zkoušce nebyla. A teď to začalo a přičem on zpíval, aj Mikaela, jaké štěstí. Kouk se do portálu a tam stála dvoumetrová Mikaela. Říká, teď to byla veliká legrace, páč, oni to měli naaranžovaný u sebe a on před ní utíkal, aby to nebylo na minulý. A ona ho honila, on jim honila, říká, jděte pryč. Orchestrálních pauz říkal, jděte ode mě. A ona se ho držela a klíště, ona to zpívala chudák po třetí, tak držela se aranžma a Vík říkal, no, nakonec to bylo výborný, páč, duet jsme skončili tak, že já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Říkala mě Stázi, tobě schází více ovoce a šťáv. Nebuď líný jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Pak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. Tak jak mám její nápad vážně chápat,

0: Kala mě stází, tobě schází více ovoce a šťáv. Tak nebuď líný, jísti vitamíny, dlouho, dlouho budeš zdrav. Tak náhle přede mnou schová svá ústa jahodová. No tak jak mám její nápad vážně chápat, když právě jahody mám rád.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
1: Dnes od 6. večer.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapily.

0: překvapivě nevedly však přímo k tramské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane vrchní, prosím vás, hraje ta hudba taky něco na psání? Vrchní říkal, jo, jen si řekněte. On říkal, tak jim prosím vás, řekněte, aby šli hrát kulečník.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: se blížím dávno dopravní ruch stih, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klakson a pryč je noční klid. Jak rozezní se klakson, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej,
0: poslouchej,
1: jak klakson zní.
0: Klakson zní
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec
0: dávno ví, dávno ví,
1: že řidič vždycky právo má.
0: Snad máš nějaké city, chodec také musí žít. Ty za volantem sedíš, chodec pěšky musí. Přitom ten tvůj klakson nedá dobrým lidem spát. Vypni ten svůj klakson,
1: schudí se jedu tě rád.
0: Klakson můj,
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu má,
0: k němu má
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.
1: Zkusí dál,
0: dál.
1: A jaký zbyl,
0: jaký zbyl. To v ulicích se stává, řidič ten se nesníží. Stále mačká klakson, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klakson, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klakson, musí autu přednost dát.
0: Když dávno šlo město spát, klakson svůj nemačkej. Zkoušej hrdost chvíli vzdát, nočním chodcům přednost dej. Když dávno šlo město spát, klakson svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
2: Hraje hvězda.
3: Stanice hvězda.
2: Na vlně bezpečí.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Za nějaký týden nebo za nějaký slunovrat mě je 600 let. Tam mi nikdo nemůže upřít, že mám právo na zasloužený tedy odpočinek.
2: Ano. A dostanete nějaký důchod?
1: No, něco mi dá. Já doufám, že mě tedy pošle ROH do HOR.
2: Co to je?
1: No, do hor.
2: Aha.
1: Do HOR, no. No, na vozidlo mě nezbude, to víte. No. Už se nesvezu. Já chudobná příšera vodní.
2: Tak už si z toho nic nedělejte. Víte, třeba vás svezu já.
1: To vy máte vůz?
2: No zatím ještě ne, ale já hraju.
1: Vy hrajete na housle nebo?
2: Ale ne.
1: Na tromp?
2: To je přece jednoduché, já hraju ve státní loterii.
1: Vy máte los?
2: Ovšem, několik a manžel taky hraje.
1: Vy máte manžela?
2: Mám hodného manžela a mám dvě děti.
1: Vy máte dvě děti? To jste vyhrála na los nebo na manžela? Počkejte, vy se máte. A nedávno jste byla malá holčička, ona má manžela, ona má dvě děti, ona má los a já nemám nic. A chtěl bych mít. A když nic jinýho, aspoň ty lozy, kdybych měl. Jestli pak jste taky už vyhráli.
2: Jistě vyhráli. Máme za to gauč a pračku, ale já pořád věřím, že to dá ještě víc.
1: Cože dá ještě víc? Ty lozy, že vyhrajete?

0: Sakramente. Já bych, mohl bych věřit s váma, poslouchejte. Hejte, pojďte sem. Já mám tadyhle ještě tak, jak jsem z těch utopených vybral ty drobny, jo. Hejte, dejte to, tady máte, tady to jsou ty bankovky. Hejte, hejte, hejte, kupte mi lózy, jo. Dohromady, když vyhraju, tak se budeme dělit, co?
1: Čok, tenhle to je od vás moc hezké.
0: A ne, to je chytristika. Víc želízek ohni, hřáti, víc sprutů do vody, dáti, více losu, déle. Hráti, ha, to by v tom byl čert, aby nám to nevyšlo. Ať žije Československá státní loterie. Já jsem si
2: měli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: hodin bude poledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

celýho světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužných zrání, tramský

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Před kamery protiproudu opět po nějaké době zavítal snad nejlepší vojenský analytik, kterého u nás máme, Michal Svatoš, a zamýšlí se nad důležitými věcmi, nad chlapáckým ceněním zubů po celé Evropě. Může tedy válka s Ruskem opravdu vypuknout už za pár měsíců? A co je potřeba na to, abychom co nejdříve rozdrtili chřestajícího chřestýše? Situace v mnohem připomíná situaci před první světovou válkou. Zkrátka se asi všechno opakuje jen v jiných kulisách. Ale proč Vladimír Putin stále trpí nestoudné útoky vůči Rusku? O tom všem byla podrobná řeč. A také zda falešnou vlajku nespůsobí město Narva. Celý rozhovor si můžete pustit ze záznamu, vedl jej Petr Hájek.
1: Na stránkách protiproud.info

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Hvězda.

Nalož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Nezdravé otužování. Náš starodávný dědeček se každé ráno vlévá do vany se studenou vodou a setrvá v ní 3 hodiny. Dá se to nazvat zdravým otužováním. To není zdravé otužování. Nachladne se a zemře. Dědečku, vylez z vany. Nachladneš se a zemřeš. Dědeček vylezl z vany. Nachladl se a zemřel.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Pojď, já ti oči zavážu, pak uvidíš, co dokážu. Pojď a přidej do kroku a pásku si nech na boku. To, po čem šlapeš, je naše země.

Tamhle to jsou hory a jezera a údolí. A tak jak ubíhá čas, pořád u nás přibývá krás.

On letí pryč ve svým talíři. Já se vydám na cestu, co dovede mě ke městu. Před městem snad to dokážu, sám sobě v oči zavážu.

než ten rudej oheň dohoří. Tak jsem naval bušty i s tou tvrdou skývou, a když ne, tak naše kolty hovoří.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Poslouchej, protože já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtobchodního cestujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s Luzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
2: Jak byl tatínkovi podobný.
1: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
1: Jo, takhle.
4: Bife, bife, ty chlapči, to není možné.
1: Jo, ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, on je tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

chmel, Humulus lupulus, vytrvalá dvoudomá bylina z čeledi konopovitých. Lodyha dorůstá až 10 metrů. Vážení trapeři, zlatokopové, digeři a vůbec 49 z doby velké zlaté horečky. Nugety, doly, to je tak do Buffalo Billek. Kde pak dneska Aljaška a Klondike? Žatec, Ústecko a Severní Morava, to jsou bonanzy, protože tam roste zlato na chmelových tyčkách. Jo, zlato.

ten boj s přírodou krutou a o bohatství sen vždy lákal srdce chlap.

0: dávají zelené.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.
2: Jsem jako láhev martelu, jsem nabroušená.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: S úklidem je vždycky nejvíc práce. Máte-li vysavač prachu, uklízíte rychle a bezprašně. Očekáváte návštěvu a chcete mít brzy večeři? Pak vám nejvíce poslouží elektrický Grillux, na kterém ve chvíli připravíte chutné jídlo.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: je hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: Kdo to v trávě hrál a zpíval? Kdo i v kůře

Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem sezop. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá, neptá, pozře mě, ať se chechtám, nechechtám. Kam pak by to došlo, třeba s pouhou ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klimaalarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Já s těma modřanama, já si vzpomínám, jak jednou vyprávěl. Povídá, já už nevím, člověk, jestli starnu, nebo co to se mnou vlastně je, člověče, já ti si, já měl takový těžký kufry, víš, měl jsem to v Národním divadle, povídám, Hrgot, já ty kufry, abych večer popřestal, abych to nemusel dřít tou tramvají domů, já si vemu auta, postavím se k divadlu a odvezu si to domů. No, přijel teda autákem k divadlu, že jo, všechno, po představení vzal kufry, zapomněl na to, že má auták, dřel to na tramvaj,
2: do autobusu potom.
1: A pěšky až před ten barák mu pohá. Čoče, já už jsem přicházel domů, jak mám ti chlape, jak seš starý, tak seš blbej. Proč ty jsi nevzal auto, člověk? Ježiši Kriste, já ho mám divadla.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod Širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

pojďme a koupíme si ji. Když mi svůj fix půjčíš, nakreslím hned zahrady kusa měkou

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Do jedné elektroprodejny přijde zákazník a říká: já bych chtěl, prosím vás, jednu vypálenou žárovku. On říká: no tak to my neprodáváme, no ale na co, prosím vás, potřebujete vypálenou žárovku? On říká: ale já si totiž doma zřizuju tmavou komoru, víte?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Závody Nehera mají krejčovskou tradici 4 generací. Proto oděvy Nehera vedou. Dělají je modeláři, kteří mají smysl a cit pro krásnou linii. Dělají je střihači, mistři nůžek, jimž je jejich povolání nade vše. Dělají je krejčí, mistři jehly, vedení heslem, šij, jako bys šil pro bratra. Přijďte si prohlédnout naše zásoby. Máme pro vás oděvy pro každou rodinu, do každého počasí, pro každé povolání, pro ženy, dívky i děvčátka, pro muže, jinochy i chlapce, pro jaro, léto, podzim i zimu, hotové i na míru. Naschledanou v prodejně Nehera. Nehera.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 25. září si připomínáme svatého Kleofáše, učedníka Páně a mučedníka. Kleofáš, řecky Kleopas, latinsky Kleofas, patřil do širšího okruhu Kristových učedníků. Svatý Cyril Alexandrijský ve svém výkladu Lukášova evangelia počítá oba emauské poutníky, z nichž jeden byl Kleofáš, mezi 72 učedníků. Starokřesťanské podání jde ještě dál a přiřazuje ho k nejužší rodině Páně. Eusebius z Cezareje cituje staršího kronikáře Hegesipa, který kolem roku 180 hovořil s vnuky apoštola Judy a dozvěděl se od nich, že Kleopas byl bratrem svatého Josefa, snoubence Panny Marie. Po umučení Jakubově prý byl jednomyslně za hodného jeruzalémského stolce uznán Simeon, syn Kleopasův. O němž se říkalo, že je bratrancem spasitelovým. Svatý Epifánius týž údaj doplňuje tvrzením, že Josef a Kleofáš byli bratři. Jeho manželkou byla podle tohoto podání Marie Kleofášova, kterou svatý Jan jmenuje mezi ženami stojícími pod křížem. Zdá se tedy, že Kleofáš znal Ježíše odmala a přesto ho nepoznal na cestě do Emaus. To byla vesnice nedaleko Jeruzaléma, kde apoštolové přebývali. To je jádro jeho příběhu, jeho vypráví 24. kapitola Lukášova evangelia. Potupná smrt mistrova Kleofášem otřásla natolik, že prvním zprávám o prázdném hrobě nechtěl uvěřit. Rozhodl se proto, že se svým druhem opustí město, s nímž se kdysi pojili jejich veliké naděje, ale kde zažili i nejtěžší zklamání svého života. Cestou k asi 11 kilometrů vzdálené vsi Emauzi se k ním připojil sám vzkříšený, aniž se dal poznat jako poutník mířící stejným směrem. A zeptal se jich, o čem to spolu rozmlouvají. Kleofáš mu odpověděl otázkou, která patří k nejpronikavějším v celém písmu. Totiž zda je snad jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těch dnech stalo. Následoval výklad Mojžíše a proroků, jaký učedníci nikdy předtím neslyšeli, ale učedníkům to stále ještě nedocházelo. A tak, protože se připozdívalo, pozvali neznámého k sobě domů a ke svému stolu. Tam Ježíš zahájil jídlo modlitbou a lámáním chleba, jak to s učedníky dělával, a v té chvíli se jim otevřely oči a

Poznali ho, ale on jim zmizel. Nemohli si to nechat pro sebe a okamžitě se vydali zpátky do Jeruzaléma. Kleofášovým dílem, které odkázal potomstvu, tedy není žádný úřad, ani instituce, ani spis, ale svědectví. Patří mezi první, kdo směli vidět vzkříšeného. A sotva ho viděl, vracel se v noci nejspíš nějakých 11 kilometrů, a to byla tehdy pořádná dálka, zpět, aby o tom pověděl ostatním. Tradice tvrdí, že jeho láska k Ježíši stala život. Římské martyrologium klade jeho mučednickou smrt do Emaus a praví, že byl zabit pro vyznání páně v témže domě, v němž jej předtím pohostil. A tam byl také čestně pohřben. Totéž místo znali už starověcí poutníci. Svatý Jeroným ve svém listu z roku 404 vypráví, jak svatá Paula Římská přišla do Nikopole, dříve zvané Emauzy, kde se pán dal poznat při lámání chleba a tímto činem zasvětil dům Kleofášův jako chrám. Poutník Theodosius kolem roku 539 dodává, že v těchto Emauzích, nyní nazývaných Nikopolis, svatý Kleofáš poznal pána při lámání chleba a tamtéž podstoupil mučednictví. V byzantské době nad jeho domem postupně vyrostl rozsáhlý chrámový komplex o dvou bazilikách s baptistériem, odkrytý archeologickými vykopávkami na konci 19. a na počátku 20. století. Památku svatého Kleofáše klade na 25. září martyrologium, které v 9. století podle starých tradic sestavil viénský arcibiskup Ado. Přesná poloha evangelijních Emaus zůstává ovšem dodnes sporná. Ztratila se už v raných křesťanských staletích a rukopisy Lukášova evangelia se rozcházejí v uvedené vzdálenosti od Jeruzaléma. Emauská večeře se stala jedním z nejoblíbenějších námětů křesťanského umění, od miniatury Egbertova kodexu až po Caravaggiovo plátno. A s ní i postava učedníka, jemuž se při lámání chleba otevřely oči. Má i českou stopu, a to velmi význačnou. Klášter benediktinů u chrámy Panny Marie a slovanských patronů, zvaný lidově na Slovanech, založil Karel IV. 21. listopadu 1347 pro mnichy slovanské liturgie. Vysvěcení kláštera a nového kostela vykonal 29. března 1372 pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi. A protože se tak stalo na velikonoční pondělí, kdy se čte evangelium o zjevení Krista učedníkům na cestě do Emaus, ujalo se pro klášter druhé jméno – Emauzy. Praha tak nese památku Kleofášova setkání ve jméně jedné ze svých nejslavnějších staveb. A samotný učedník zůstává obrazem každého, kdo odchází zklamán a cestou nepozná, že živý Bůh jde vedle něho. Bože, ty jsi dal svatému učedníku Kleofášovi poznat vzkříšeného syna při lámání chleba. A posilnil z ho, aby o něm vydal svědectví až k prolití krve. Otevři i naše oči, abychom tě rozpoznávali na cestách svého života a ve svátosti oltářní. A na přímluvu svatého Kleofáše nám dej, abychom se ze zklamání vždy dokázali vrátit k tobě. Prosíme o to skrze tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

Do chlapeckých snů chtěl bych zpátky, něco si přát, haleluja, chtěla bych na

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska.

0: docela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí slušochod po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala: Dejš to, pán.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

v naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři,

0: sobě, ocáhlová karásek i vosol sobě. V naší kanceláři všechno se nám stále daří, spokojen je i soudruh ředitel. S námi kafe pije, ať je zdrav a dlouho žije a píše nám prémie.
1: Hvězda.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka z přátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením

0: je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

jenom budík mi zvoněním naději dává, že rozum zas nalezne svůj klid. Jsem přece člověk, co pak jsem žába, vždyť já se přece mohu probudit, naspívat všem, kteří jste tu, a kdo z vás po noci

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná

vám k nám něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Ředitel končil tu schůzi a říkal, tak nezapomeňte, všichni soudruzi odevzdat vojenský kníž.
3: A přinést potvrzení.
2: A přinést potvrzení.
4: A potom má někdo ještě nějaký dotaz? Načež se Eddie přihlásil, vstal a řekl.
5: No jo, ale jak má mít vojenskou knížku, když mě Žižka nevystaví?
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Abych připoutala vaši pozornost, dám vám úkol. 33
2: stříbrný.
1: 33 děleno 4. A vyjít to musí beze zbytku.
2: Na první pohled je patrno, že se beze zlomku neobejdeme.
1: Právě naopak, obejdeme.
2: Ale matematika říká...
1: Jenže tohle není matematika, ale kosmetika.
2: Ale... A co pak jsme to tedy dělili?
1: Dvě závažná čísla. 33 odstínů rtěnek vyráběných 4 našimi předními kosmetickými značkami.
2: No říkejte, že si naše ženy mohou vybrat z 33 odstínů růží.
1: Ano.
2: Vždyť když se člověk rozhledne, tak vidí pár variant.
1: No to má ovšem dvě příčiny. Za prvé se díváte spíš ženám do očí a to hluboko.
2: Oho.
1: A za druhé je pravda, že všechny ženy si dosud nevědí rady s tak velkým výběrem.
2: My jim jistě poradíme, ale dopočítejte napřed ten příklad, ano?
1: Prosím. Tak značka Amika představuje 5 odstínů. Rtěnky Rosana se vyrábějí v 6 barvách, rtěnky Elida v 9 a značka AB dokonce nabízí 13 barevných odstínů.
2: Vyděleno beze zbytku.
0: Měli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

snadný a ani trochu vadný, vždy mývá důvod pádný, býti spokojen. Vždyť s pivem jde vše lehce, ať člověk chce či nechce, to pěna se nám v hlavě usadí. To se to pak holedbá a na nic už se nedbá. My jsme muži s pivem a nám to nevadí. Vždyť my jsme kondelíci, my máme vždy co říci. To pivečko je boží dar. Ta naše pravda pivní každého včas uklidní.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívej se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prostě.

0: David se otočí, frakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
2: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.
0: Jestli masy nebudou dost masivní a zůstanou ještě pár let pasivní, stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly i

0: ale o krk a o značné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
1: O 5. odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

do všech možných míst. Nemáš nejspíš zdání, ty ani ten sníh. To přání bude lavinou, až ho budeš číst ze všech bílých věží. Stráž

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl k lůžku bych

0: nocí den a světlo snou. A těm dvěma, kteří za ruce se vedou, ukáže cestu jedinou.
1: On je velký.

dnes, jak před léty, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

za mrakem. Povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši. Vypiju

že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec vždy zůstal vítězem.

nemohla rozhodnout, tož se dal probodnout. Být nebo nebýt, anebo žít nebo nežít, otázkou není pro mne. Rád se budu prát, abych mohl být několikrát, byť bylo bytí skromné.

0: nebo žít? Nebo nežít?
1: To prosím pro mě otázkou nikdy nebylo. Když jsem ještě šil, co kvítek je tele, najednou vidím, ke mně jde tele. Než jsem řekl roso, zeb ho, je boso, zhltlo mě to tele, tma jak v kostele.
0: Když já byl kvítkem je tele, šíhal jsem bděle na tele. A při tom bdění do omrzení jsem zvadl za dvě neděle.
1: Na duchu i na těle, čím?

0: nebo nežíti.
1: Otázkou pro mne taky nikdy nebude.
2: Aber was sagen Sie?
1: Chtěl bych žít v kůži kritika, co všecko zná a všem tyká.
2: Jenže v té kůži necítíš růži, růže se hrocha netýká.
1: Chtěl bych žít v kůži satirika, ten jak to vidí, tak to říká.
2: Ale to by musela být

0: ať se hrome trochu,
1: je,
0: ať se hrome trochu,
1: co?
0: Ať se hrome trochu, uvolní
1: ho.
0: Chybu dělá ten, kdo

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže,

tahle slečna, každý den je jinak, trochu jinak nebezpečná. Každý den má jiný odstín růže, každý den sto nových přání má. Kvůli ní snad vyletím snad z kůže, protože je strašná.

Ve tvém městě už je smutný každý dům a ty o tom nevíš nic. Už jsem tam byl jednou kvůli zázrakům a nechtěl jsem se vrátit.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden člověče, má sestra mě poslala telegram, že se jí narodilo dítě a ani mě nepíše, jestli to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem se stal strejčkem nebo tetičkou, nevím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Hvězda.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: V dávných a dávno minulých dobách děti sloni neměli chobot. Měli černavý vyboulený nos, velký jako bota, kterým mohli jenom vrtět se strany na stranu. A tehdy žilo také sluně, které bylo nemožně zvědavé a neustále se na něco vyptávalo. A protože to byly velmi

nejapné dotazy. Ptalo se třeba tety žirafy, kdo jí pocákal kůži skvrnami. Měli toho všichni dost a nakonec mu většinou naplácali. Ale to v něm zvědavost vůbec nepotlačilo a vyptávalo se dál a dál. Jednou si to nenasytné sluně vymyslelo novou otázku. Co mívá krokodýl k obědu?

Potom se mu přesvědčilo. Slůně si nabralo na cestu spoustu banánů, otep cukrové třtiny a 17 melounů, rozloučilo se s celou rodinou a šlo. Cestou jedlo melouny a slupky trousilo kolem sebe, protože je nemohlo sebrat. Šlo a šlo, až přišlo k břehům široké, šedozelené řeky Limpopo, věnčené zimnicovými stromy. První věc, kterou tu uvidělo, byla dvoubarevná skalní krajta ovinutá kolem skály. A protože děti slůně až do této chvíle nikdy krokodýla nespatřilo a vůbec nevědělo, co je to za tvora, právě proto byl jeho dotaz tak nevhodný, zeptalo se krajty co nejzdvořileji. Promiň, ale viděla jsi někdy v tomto malebném kraji něco jako krokodýla? Zda jsem viděla krokodýla, opakovala dvoubarevná skalní krajta hrdým a hrozivým hlasem. A na co pak se budeš ptát potom? Slůně se omlouvalo. Odpusť, ale potom bys mi mohla říci, co mívá k obědu. A krajta se rychle rozvinula a pleskla slůně šupinatým ocasem. To je divné, myslelo si slůně. Doma mě všichni plácali za mou nenasytnou zvědavost a tohle bude asi také ten případ. A raději šlo dále, až na kraji široké řeky Limpopo šláplo na něco, co pokládalo za kládu. Ale byl to zatím krokodýl, děti, a jenom zamrkal jedním okem. Promiň, ptalo se ho slůně co nejzdvořileji, viděl jsi někdy v tomto malebném kraji krokodýla? Tu krokodýl mrkl i druhým okem a uvolnil polovinu ocasu z bláta. Slůně co nejzdvořileji ustoupilo, protože se bálo dalšího plácnutí. Pojď sem, maličký, řekl krokodýl. Proč se ptáš na takové věci? Odpusť, řekl slůně, ale už mi skoro všichni naplácali za mou nenasytnou zvědavost a to nepočítám dvoubarevnou skalní krajtu, která to udělala před chvílí a já už netoužím po dalším výprasku. Jen pojď blíž, maličký, opakoval krokodýl, protože já jsem krokodýl. A začal prolévat krokodýlí slzy, aby dokázal, že je to pravda. A tu si slůně radostně oddechlo a kleklo si na břeh. Právě tebe hledám po celé ty dlouhé dny. Budeš tak laskav a řekneš mi, co míváš k obědu. Pojď blíž, maličký, lákal ho krokodýl. Já ti to pošeptám. A slůně přiblížilo hlavu těsně ke krokodýlově tlamně, ježící se tesáky, a krokodýl ho popadl za malý nos, který do této minuty nebyl větší než bota. A pak procedil mezi zuby. Myslím, že dnes budu mít k obědu slůně. Téhle řeči se děti slůně velmi polekalo a zahuhňalo nosem asi takhle. Derbde, to bojí. Tu sjela na břeh dvoubarevná skalní krajta a pravila. Mladý příteli, nepotáhneš-li hned a ze všech sil zpět, myslím, že ten tvůj nalezený známý v koženém kabátě tě stáhne do proudu Limpopo dřív, než řekneš švec. A slůně si sedlo a tahalo a tahalo a tahalo, až se mu z toho začal natahovat nos. A krokodýl se vzpíral ve vodě, pěnil jí mocnými údery ocasu a táhl a táhl a táhl. Nos slůněte se natahoval stále víc a víc. A krokodýl se opíral o ocas a táhl. Při každém zatáhnutí se nos v slůněte prodlužoval a bolelo to, je mináčku. A když už mělo slůně nos dlouhý přes metr, začaly mu ujíždět nohy. Kdyby mu byla skalní krajta nepomohla tím, že se mu ovinula kolem zadních nohou a táhla, bylo by to s ním zle skončilo.
Když konečně krokodýl

pustil nos se žblunknutím, které bylo slyšet po celém toku Limpopo, slůně tvrdě dosedlo na břeh. Poděkovalo dvoubarevné skalní krajitě a začalo ošetřovat svůj ubohý, vytahaný nos. Zabalilo si ho do chladivých banánových listů a osvěžovalo ho ve vodách Limpopo. Proč to děláš? Ptala se krajita. Promiň, ale můj nos se dostal zle z formy a já čekám, až se zase zcvrkne. Krajita se zatvářila pobaveně. To se načekáš. A pak dodala. Někdo nikdy nepochopí, co je pro něj dobré. Sluně čekalo a čekalo a najednou přiletěla moucha a štípla ho do ramene. Než si sluně uvědomilo, co vlastně dělá, zdvihlo nos, tedy vlastně už chobot, a mouchu jeho koncem rozpláclo. Výhoda číslo jedna, řekla krajita. To by si s tím svým dřívějším šmidlinosánkem nedokázalo. A teď se zkus najíst. Než si uvědomilo, co vlastně dělá, sluně sklonilo chobot, utrhlo jim velký chomáč trávy, čistě jej oklepalo o přední nohy a nacpalo do tlamy. Výhoda číslo dvě, řekla krajita. Tím svým bývalým šmidlinosánkem bys to nedokázalo. Nemyslíš, že tady moc praží slunce? Sluně souhlasilo a než si uvědomilo, co vlastně dělá, nasálo chobotem bláto z řeky Limpopo a naplácalo si je na hlavu jako chladivou čepičku. Výhoda číslo tři, řekla krajita, a uvidíš, že tvůj nos se bude hodit ještě k mnoha jiným věcem. Sluně se tedy vydalo domů, skotačilo a mávalo si chobotem. Konečně jednou za soumraku došlo až k své drahé rodince. A když mu chtěli naplácat za jeho nenasytnou zvědavost, ukázal jim svým chobotem, zač je toho loket. A nakonec je to dopálilo tak, že jeden za druhým spěchali k široké šedozelené řece Limpopo, věnčené zimnicovými keři, aby si od krokodýla vyžádali nové nosy. Když se vrátili, nikdo již nikoho nevyplácel. A od toho dne, děti, všichni sloni, které kdy uvidíte, nebo také neuvidíte, mají stejný chobot jako nenasytně zvědavé sluně.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: osmdesátky o osmé.
1: Stanice Hvězda.
0: Od osmi večer.
2: Chodil světem hovou sám a znal už každou zem.

A tenhle ten pes se zvláštní touhou chvěl, když pán začal vyprávět, jak tady ležím a vzpomínám, co už jsem viděl, co na světě mám. Tak si tak myslím, že to nebude nic více než můj pes.

zem, kde bych byl rád, že slunce svítí, ale musím se prát se všema lidma o kousek chleba, no a se svým psem. Nejvíc mě mrzí, že nemám už kam bych šel,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info.

neházela nikdy do žita zbraně, věděla, že jednou dojde také na ně, věděla, že bude dospělá. Teprve k

minulosti se střídají, jak ředitelé ve fabrice, jako hudba při muzice, přijeli, aby se poměli.

večer vždy, když končí den a slunce za obzor jde spát, ukládaj se lidé se svým snem o lásce, nechají si zdát. Vločky se perlí.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj. Můj darmoděj.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Osmdesátky o osmé.
1: Já vám tu zrád jezdím na venkov, do chalupy tý mojí báby, texty písní píšu u chlíva. Voní to tam a tak je tam ticho, sedím a buchet, mám plný břicho, před rameno se mi nikdo nedívá. Kdo by to řekl, že kolem toho chlíva lítají můzy a že to tam zpívá.

stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

ti by ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má rád.

moje milá po mým boku není. Moje milá je teď kdo ví kde. Marně čekám spásný světlo denní, který asi vůbec nepřijde. Moje milá je teď někde v dáli. Moje milá, co je jediná, v krku mě to zatraceně pálí.

námi nežli místo mechu, sehnat tašky eternitový, naskládat je na děravou střechu, instalovat kamna plynový. Až se tímto chajda stane vilou, oděj se bílou košilí, pozvu svoji pošetilou milou na ne.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda.

na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil na

0: nesplněné, nesplněné, nesplněné.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
2: Kapitola 7. Valná hromada.

Mám za to, že jsme si všichni od schůze slibovali pouze jakési informativní sdělení. Časy, trasa přesunů, denní cíl, takovéhle věci. Rozhodně jsem nepočítal s tou potravou k přemýšlení, jaké se nám dostalo. Schůze se konala v malé posluchárně, osvětlené pro tuto příležitost sestavou automobilových reflektorů a baterií. Když jsme vstoupili za přednášecím pultem, se radil hlouček zhruba půl tuctu mužů a dvou žen, který se zřejmě ustavil do funkce výboru. K našemu překvapení jsme v sále našli bezmála 100 lidí. V poměru přibližně 4:1 převládaly mladé ženy. Dokud mě však Josela neupozornila, že jen několik málo z nich vidí, sám jsem na to nepřišel. Radícímu se hloučku dominoval svou výškou Michael Beadley. Vedle něj jsem rozpoznal plukovníka. Ostatní tváře mi byly neznámé, s výjimkou Elspeth Kerryové, která patrně pro poučení potomstva zaměnila svůj fotoaparát za poznámkový blok. Většina jejich pozornosti se soustřeďovala na postaršího muže s ošklivými, nicméně přívětivými rysy. Na nose mu seděly brýle se zlatými obroučkami a jeho krásné bílé vlasy se honosily délkou vpravdě státnickou. Všichni se tvářili, jako by jim tento muž působil jisté starosti. Druhá žena v jejich společnosti byla jen o málo starší, aby mohla být ještě zvána děvčetem. Bylo jí snad 22 nebo 23 let. Nezdálo se, že by se mezi nimi cítila ve své kůži. Co chvíli vrhla do publika nejistý, nervózní pohled. Potom vešla Sandra Telmontová s listem kancelářského papíru. Krátce jej prostudovala a na to hlouček energicky rozehnala a určila každému jeho židli. Pokynem ruky přivolala Michaela k přednášecímu pultu a schůze započala. Stál tam trochu nahrbený a zatímco čekal, až se šum utiší, sledoval vážným zrakem své publikum. Hlas, kterým pak promluvil, zněl příjemně, nenuceně a prozrazoval zkušeného řečníka. Mnozí z nás, jak jsme se tu sešli, začal, musí být touto katastrofou stále ještě omráčeni. Svět, který jsme tak dobře znali, přestal z ničeho nic existovat. Někteří z nás mají možná pocit, že je všemu konec. Není. Ale říkám vám na rovinu, že může být všemu konec, když my to dovolíme. Postihlo nás hrozné neštěstí, ale pořád zbývá naděje na přežití. Stojí snad za připomenutí, že nejsme jediní v dějinách, kdo hledí na nezměrnou zkázu. Ať si jsou mýty o potopě světa sebepřehnanější, nemůže být pochyb, že k ní kdysi dávno v naší historii došlo. Ti, kdo ji přežili, viděli obraz zkázy, kterou co do měřítka můžeme porovnat s naší, ale která byla svým způsobem daleko hroznější. A nemohli propadnout zoufalství, museli začít znova, tak jako musíme znova začít my. Sebelítost a truchlivé pocity nic nepostaví. Proto uděláme nejlíp, když je od sebe honem odvrhneme, neboť my se musíme stát staviteli. Má-li snad někdo potřebu romanticky dramatizovat naši situaci, rád bych ho upozornil, že to, co se stalo, není ani zdaleka to nejhorší, co se stát mohlo. Jako patrně většina z vás, čekal jsem i já celý život něco hroznějšího a stále věřím, že kdyby nás nepotkalo toto, potkali by nás mnohem strašnější věci. Od 6. srpna 1945 se vyhlídky lidstva na přežití úděsně zmenšily. Ještě přede dvěma dny byly fakticky menší než v této chvíli a jestli chcete něco mermomocí dramatizovat, poslušte si lety po roce 1945, kdy se stezka bezpečnosti začala postupně stenčovat, až se z ní stalo napjaté lano, po němž jsme museli kráčet s úmyslně zavřenýma očima, abychom neviděli hlubiny pod sebou. V těch letech mohlo dojít k osudnému uklouznutí v kterémkoliv okamžiku. Je zázrak, že k němu nedošlo. A je dvojnásobný zázrak, že k němu nedošlo tak dlouho. Dříve nebo později by však k onomu uklouznutí došlo. Je úplně jedno, zda by se tak stalo ze zlé vůle, neopatrnosti nebo pouhým nedopatřením. Rovnováha by byla zvrácena a zkáza by měla zelenou. Těžko říct, jak zlé by to bylo, jak to mohlo být zlé, ale nemusel tady přežít nikdo.
Je dokonce možné, že by to nepřečkala ani tato planeta. A nyní uvažte naši situaci. Země je neporušená, nezjizvená, stále úrodná. Může nám poskytnout potravu a suroviny. Máme zásobárny vědomostí, z nich se můžeme učit, jak vytvořit cokoliv, co tady už bylo, i když na některé věci snad bude lépe nevzpomínat. A máme prostředky zdraví a sílu potřebné k tomu, abychom začali znovu budovat. Jeho řeč byla sice krátká, za to však působivá. Značná část jeho posluchačů si nepochybně začala uvědomovat, že spíše než na konci všeho nachází se na začátku něčeho nového. Přestože nám nic konkrétního nenabídl, když se posadil, vládla v posluchárně mnohem živější nálada. Plukovník, který ho vystřídal, byl praktický a věcný. Připomenul nám, že ze zdravotních důvodů bude nejrozumnější, když opustíme všechny zastavěné oblasti, jakmile to jen bude možné. Předpokládal, že by to mohlo být kolem 12. hodiny příštího dne. Byly již shromážděny takřka všechny základní nezbytnosti, jakož i řada věcí vedlejších, které nám zajistí poměrně značné pohodlí. Se zřetelem na množství zásob musí být naším cílem stát se co možno nejméně závislými na ostatních zdrojích, a to minimálně na dobu jednoho roku. Toto období bychom měli prožít prakticky ve stavu obležení. My všichni bychom jistě rádi přidali k věcem na našem seznamu ještě spoustu dalších, ale to musí počkat, dokud naši zdravotníci, při těchto slovech se mladá žena v předsednictvu hluboce zarděla, neuznají za bezpečné, aby menší skupinky mohly opustit izolaci a opatřit potřebné. Pokud jde o místo naší izolace, výbor s ohledem na požadavek celistvosti, soběstačnosti a odloučenosti po důkladném zvážení dospěl k závěru, že by našim účelům vyhovoval nejlépe nějaký venkovský hotel, anebo, kdybychom žádný vhodný nenašli, pak nějaké větší venkovské sídlo. Zda se výbor na žádném konkrétním místě nedohodl, nebo zda v plukovníkově vojenské mysli převládlo mínění, že by mělo být z nějakých závažných důvodů utajeno, to posoudit nemohu, avšak jsem pevně přesvědčen, že opomenutí jmenovat určité místo nebo alespoň pravděpodobnou oblast bylo nejvážnější chybou celého večera. Nicméně plukovníkovo praktické vystupování zapůsobilo v tu chvíli značně uklidňujícím dojmem. Když usedl, povstal opět Michael. Pronesl k mladé ženě několik povzbudivých slov a představil ji. Jedním z našich nejtíživějších problémů bylo, prohlásil, že jsme mezi sebou neměli žádného zdravotníka a proto v našem středu s nesmírnou úlevou vítá slečnu Berovou. Je sice pravda, že lékařský diplom tištěný honosným písmem nevlastní, ale za to je vysoce kvalifikovaná zdravotní sestra. Podle jeho názoru mohou být ovšem nedávno nabité vědomosti daleko cennější než diplom získaný před mnoha lety. Mladá žena se znovu zapířila a pronesla krátkou řeč o svém odhodlání plně zvládnout svěřený úkol a poněkud náhle ji uzavřela informací, že nás ještě před odchodem ze sálu bude očkovat proti všemožným nemocem. Drobný mužík vrabčího vzezření, jehož jméno mi uniklo, pak sáhodlouze vysvětloval, jak zdraví každého jednotlivce musí být zájmem nás všech a že každé podezření z nemoci musí být okamžitě ohlášeno, neboť jakákoliv nakažlivá choroba by pro nás mohla mít katastrofální následky. Když domluvil, vstala Sandra a představila posledního mluvčího výboru. Doktor E.H. Worles, doktor věd z Edinburgu, profesor sociologie na Kingstonské univerzitě. Bělovlasý muž došel k řečnickému pultu, opřel se o něj konečky prstů a chvíli tak mlčky a se skloněnou hlavou postál, jako by zevrubně zkoumal jeho desku. Od stolu ho upřeně a s jistou úzkostí sledoval zbytek výboru. Plukovník se naklonil k Michaelovi a cosi mu zašeptal a ten pokývl hlavou, aniž však přitom spustil doktora Worlese z očí. Stařík zhlédl. Vážení přátelé, začal. Troufám si říci, že jsem z vás ze všech nejstarší. Za svých takřka 70 let jsem se naučil a také musel odnaučit mnoha věcem.
i když jich zas nebylo tolik, kolik bych si přál. A pokud mne za dlouhá léta studia lidských mravů něco ohromilo víc než jejich houževnatost, pak to byla jejich rozmanitost. Francouzi věru výstižně říkají «Autre temps, autre mer». Zamyslíme-li se trochu, neujde nikomu z nás, že určitá společenská ctnost může být stejně tak společenským zločinem. Že to, nad čím se my pohoršujeme, může být všude jinde považováno za chvályhodné. Že zvyky v jednom století zatracované jsou v jiném pardonovány. A uvědomíme si také, že v každé společnosti a v každé době vládne všeobecná víra v morální správnost stávajících zvyklostí. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto zvyklostí si navzájem odporují, nemohou být také všechny v absolutním smyslu slova správné. Nejlepší stanovisko, které k ním můžeme zaujmout, musíme-li už vůbec nějaké stanovisko zaujímat, bude to, když řekneme, že tyto zvyklosti jsou správné pro určitá společenství v určitých dobách. V některých případech mohou být považovány za správné i nadále, i když převážně tomu tak není. A společnosti, které se jimi slepě řídí bez ohledu na pozměněné okolnosti, činí tak ke své vlastní škodě. Posluchači zatím pořád nechápali, kam tento úvod směřuje. Neklidně se na svých místech ošívali. Kdyby se podobná přednáška ozvala z jejich radiopřijímače, většina z nich by ho okamžitě ze zvyku vypnula. Nyní se však cítili zaskočeni. Řečník se rozhodl, že se vyjádří srozumitelněji. Tak byste jistě neočekávali, pokračoval, že naleznete stejné mravy, zvyky a obyčeje v nuzné indické vesnici, žijící na pokraji smrti hladem, jako v luxusní londýnské čtvrti. Dejme tomu v Mayfairu. Podobně se co do povahy svých mravů budou lišit obyvatelé zámožného státu, kde je život poměrně snadný, od obyvatel přelidněné strádající země. Jinými slovy, různá prostředí vytvářejí různé životní formy. Zdůrazňuji to proto, že svět, jaký jsme až dosud znali, je nenávratně pryč. Je po něm veta. Spolu s ním jsou pryč i podmínky, které nás utvářely a učily našim životním normám. Naše potřeby jsou nyní jiné a jiné musí být i naše cíle. Chcete-li příklad, vzpomeňte si, jak jsme se dnes po celý den s lehkým svědomím dopouštěli věcí, které byly ještě před dvěma dny nazývány vloupáním a krádeží. Stará struktura života padla a my nyní musíme nalézt takový modus vivendi, který by nejlépe vyhovoval té nové. Nemůžeme jen tak začít stavět znovu. Musíme začít znovu přemýšlet, což je mnohem těžší a nepohodlnější. Člověk zůstal po fyzické stránce pozoruhodně přizpůsobivým tvorem. A každá společnost má ve zvyku formovat nevyzrálou mysl své mládeže, infikovat ji svazujícími normami předsudků. Výsledkem je pak podivuhodně nepoddajný materiál, schopný zdárně odolávat tlaku mnoha přirozených sklonů a instinktů. Tak je možno vychovat člověka, který navzdory svému prvotnímu půdu sebezáchovy riskuje dobrovolně smrt ve jménu ideálu. Stejným způsobem však můžeme vychovat i omezence, který si ví se vším rady a vždycky ví, co je správné. V dobách, které jsou před námi, se budeme muset značnému množství těchto umělých předsudků odnaučit, anebo je radikálně změnit. Můžeme přijmout a zachovávat pouze jeden základní předsudek, a to, že lidská rasa stojí za to, aby byla zachována. Tomuto ohledu musí být všechny ostatní alespoň na čas podřízeny. Na každý svůj čin musíme nahlížet s jedinou otázkou na mysli. Pomůže to naší rase přežít, nebo nás to zbrzdí?
Pomůže-li nám to, musíme to i udělat, ať si by to bylo sebevíc v rozporu s idejemi, v nichž jsme byli vychováni. Kdyby nám to však bylo ke škodě, musíme se tomu vyhnout i za tu cenu, že by se toto vyhnutí střetávalo s naším předchozím pojetím povinnosti a třeba i spravedlnosti. Nebude to nijak snadné. Staré předsudky mají tuhý život. Na berličky mravních zásad a nařízení nespoléhají jen prostáčci, strašpytlové a duševní lenoši. My všichni se o ně opíráme víc, než si sami dovedeme představit. Nicméně dneska, kdy vší organizaci je konec, žádná z jejich praktických příruček nám neporadí. Musíme sebrat morální odvahu myslet a rozhodovat sami za sebe. Odmlčel se a přejel své posluchače zamyšleným pohledem. Potom řekl: nežli se rozhodnete připojit k našemu společenství, jedno vám musí být jasné. Že všichni, kdo se s námi pustí do našeho velkého úkolu, musí zpívat po našem. Muži musí pracovat, ženy musí rodit děti. Kdo s tím nebude souhlasit, pro toho není mezi námi místa. Rozhostilo se hrobové ticho a profesor po chvíli dodal: můžeme si dovolit živit omezený počet nevidomých žen, neboť ty budou mít děti, které vidět budou. Nemůžeme ale živit nevidomé muže. V našem novém světě se tudíž děti stávají mnohem důležitějšími než manželé. Ticho vládlo ještě několik vteřin poté, co zmlkl, ale pak se ojedinělé mumlání rychle slilo do všeobecného hluku. Podíval jsem se na Joselu. K mému úžasu se potutelně zubila. Co je na tom tak směšného? Zeptal jsem se snad trochu příkře. Hlavně to, jak se všichni tváří, odpověděla. Musel jsem jí dát za pravdu. Rozhlédl jsem se sálem a zarazil jsem se zrakem u Michaela. Ve snaze shrnout reakce posluchačů přejížděli jeho oči z jedné strany sálu na druhou. Michael vypadá nějak ustaraně, poznamenal jsem. Nemá proč, řekla Josela. Když to zvládl Brigham Young v polovině 19. století, měla by to být dneska hračka. Ty ale dokážeš být někdy neomalená mladá dáma, řekl jsem. Nebo si o tom snad věděla předem? To zrovna ne, ale úplně hloupá zas nejsem. Mimo to, když jsi byl pryč, zavezl jsem někdo plný autobus těch slepých děvčat. Všechny jsou z nějakého ústavu. Řekla jsem si, proč je asi museli vozit odtud, když jich mohli sebrat celé tisíce jen v několika sousedních ulicích. Odpověď pak byla na snadě. Za A, že byly slepé ještě předtím, než se to stalo, a že tedy umějí dělat jisté práce, a za B, že jsou to samá mladá děvčata. Odvodit si z toho další závěry už nebylo nijak složité. Řekl jsem. Počítám, že to bude v tom, jak se kdo na věci dívá. Já musím říct, že mě by to aspoň nenapadlo. Myslíš, pšt, zarazila mě? Neboť v posluchárně se zatím rozhostilo hluboké ticho. Povstala vysoká, tmavovlasá, odhodlaně vyhlížející a poměrně mladá žena. Zatímco čekala na slovo, vypadalo to, že ani nemůže otevřít ústa, ale posléze se tak stalo. Máme tomu rozumět tak, dotazovala se hlasem z uhlíkové oceli, máme tomu snad rozumět tak, že poslední řečník zde obhajoval volnou lásku? A s mrazivou rozhodností se prkenně posadila. Doktor Worles, který ji pozorně sledoval, si uhladil vlasy. Mám za to, že ta zatelka si je dobře vědomá, že jsem se ani slovem nezmínil o lásce, natož pak volné, prodejné nebo zištné. Byla by tudíž tak laskava a položila svoji otázku přesněji. Žena opět vstala. Myslím, že mi řečník rozuměl. Tam se zda navrhuje zrušení manželského zákona.
Zákony, které jsme uznávali, byly zrušeny okolnostmi. Nyní je pouze na nás, abychom vytvořili zákony odpovídající novým podmínkám a v případě nezbytí si i vynutili jejich dodržování. Zůstává zde ještě zákon Boží a zákon slušnosti. Madám, Šalomoun měl 300 nebo snad 500 manželek a podle všeho mu to Bůh neměl nikterak za zlé. Mohamedán se svými 3 manželkami požívá pověsti váženého člověka. To všechno je pouze otázkou lokálních zvyklostí. O tom, jakými zákony se budeme řídit v těchto a dalších věcech, o tom rozhodneme později a s přihlédnutím k co největšímu prospěchu našeho společenství. Náš výbor se po diskuzi usnesl, že chceme-li vybudovat nový řád věcí a vystříhat se upadnutí do barbarství, což je nebezpečí poměrně značné, musíme od těch, kdo se k nám chtějí připojit, vyžadovat jisté závazky. Nikdo z nás se nedomnívá, že znovu nastolíme podmínky, o které jsme přišli. Nabízíme vám prací naplněný život v těch nejlepších podmínkách, jaké si sami vytvoříme, a štěstí vyplývající z těžce vydobitých úspěchů. Oplátkou požadujeme poslušnost a plodnost. Nikoho nechceme nutit, rozhodnutí je na vás. Komu se naše nabídka nebude zamlouvat, ten má naprostou volnost odejít jinam a založit samostatné společenství na takových základech, pro jaké se rozhodne. Přesto vás prosím, abyste odpovědně zvážili, zda máte či ne od Boha právo zbavovat kteroukoliv ženu radostí, jež jí přináší naplnění jejich přirozených funkcí. Následující diskuze se zvrhla ve zmatenou slovní šarvátku, sklouzávající co chvíli do podrobností a hypotéz, na které prozatím nemohlo být odpovědi. Nikdo se však neměl k tomu, aby jí udělal konec. Čím déle se protahovala, tím přijatelnější se sporná myšlenka zdála. Odebrali jsme se s Joselou ke stolu, kde ošetřovatelka Berová rozložila své nádobíčko. Dostali jsme do paží po několika injekcích a pak jsme se opět posadili a dále naslouchali výměně názorů. Kolik si myslíš, že jich asi s nimi půjde? Zeptal jsem se Josely. Krátce se rozhlédla. Skoro všichni. Ráno, odpověděla. Měl jsem o tom své pochybnosti. Další a další námitky jen pršely. Josela řekla, představ si, že bys byl ženou, která se bude dneska hodinu nebo dvě před usnutím rozhodovat, zda zvolit děti a organizaci, která o tebe i o ně bude pečovat, a nebo věrnost principu. Což taky může znamenat žádné děti a nikoho, kdo by se o tebe staral. Potom bys asi moc dlouho neváhal. A konec konců většina žen chce mít děti tak jako tak. A manžel je pro ně jenom tím, co by doktor Worles patrně nazval lokálním prostředkem k dosažení cíle. Nedíváš se na to trochu cynicky? Jestli na tom opravdu vidíš něco cynického, pak musíš být pořádně sentimentální povaha. Mluvím tu o skutečných ženách, ne o těch atrapách z filmového plátna a módních časopisů. Ach tak, řekl jsem. Chvíli zadumaně seděla a vrásky na jejím čele se prohlubovaly. Konečně řekla, jediné, čeho se bojím, aby těch dětí nechtěli moc. Ne, že bych neměla ráda děti, ale všechno má své meze. Diskuze se ještě hodinu nanicovatě točila kolem dokola a pak byla uzavřena. Michael požádal všechny, kdo se budou chtít k jejich plánu připojit, aby odevzdali svá jména do 10 hodin následujícího dopoledne v jeho kanceláři. Plukovník vyzval všechny, kdo jsou schopni řídit nákladní auto, aby se u něj hlásili v 7:00 a tím schůze skončila. Vyšli jsme s Joselou před budovu. Byl vlahý večer. Světlo na věži opět s nadějí prořezávalo oblohu. Nad střechou muzea se právě vynořil jasný měsíc. Našli jsme si

nízkou zítku, usedli jsme na ni, hleděli do stínů zahrady na náměstí a naslouchali šelestění větru ve větvích. Mlčky jsme kouřili. Když jsem byl se svou cigaretou téměř u konce, odhodil jsem ji a nadechl se. Giosello, řekl jsem. Odpověděla jen stěží se vynořujíc ze svých myšlenek. Giosello, opakoval jsem. Tedy k těm dětem. Víš, já... Tedy já bych byl strašně pyšný a šťastný, kdyby mohli být nás dvou společně. Chvíli seděla zcela nehybně a nic neříkala. Potom otočila hlavu. V plavých vlasech se jí třpitil odraz měsíčního světla, ale obličej a oči měla ve stínu. S bušícím srdcem a jistou nevolností jsem čekal na odpověď. A ona s úžasným klidem pronesla: děkuji ti, Bile. Já myslím, že já taky, miláčku. Vydechl jsem. Bušení v prsou příliš nepolevilo a když jsem k ní vztáhl ruce, viděl jsem, že se chvějí. Nemohl jsem v ten okamžik najít jediné slovo. Giosella nicméně ano, ale taky jednoduché to zase nebude. Trhlo to se mnou. Jak to myslíš? Zeptal jsem se. Zamyšleně řekla: víš, kdybych byla na místě těch... Pokývla hlavou směrem k věži. Myslím, že bych vydala takové nařízení. Rozdělila bych nás do skupin a řekla, že každý muž, který se ožení s vidoucí dívkou, musí si k ní přibrat ještě dvě slepé. Já bych to tak rozhodně udělala. Zíral jsem do její tváře skryté ve stínu. To nemyslíš vážně, namítl jsem. Bohužel ano, Bile. Ale to přece, co pak to nechápeš? Že něco takového chystají, alespoň podle toho, co nám řekli? To je možné, připustil jsem. Ale když to nařídí oni, bude to něco jiného. Nechápu. Chceš snad říct, že mě nemáš tak rád, aby si ke mně nemohl přibrat ještě dvě další ženy? Polkl jsem. A pokusil jsem se odporovat. Ale to je šílenství, je to nepřirozené. To, co mi tu navrhuješ, zarazila mě zdviženou rukou. Tak poslouchej, Bile. Já vím, že je to napoprvé trochu zarážející, ale nic šíleného na tom není. Je to docela samozřejmé, i když nijak snadné. Tohle všechno, ukázala rukou kolem nás, mě nějak proměnilo. Jako kdybych náhle prohlédla. A jedna z těch věcí, kterou myslím, že teď chápu, je ta, že my všichni, co jsme vyvázli, budeme mít k sobě mnohem blíž. Budeme mnohem závislejšími jeden na druhém než dřív. Budeme spíš jako nějaký kmen. Celý den jsme spolu chodili městem a všude jsem viděla ty chudáky, co už zakrátko umřou. A celý den jsem si říkala, no tohle pro smilování boží. A pak jsem si řekla, to je přece zázrak. Vždyť jsem si nezasloužila o nic lepší osud než kdokoliv z těch ostatních, ale dostalo se mi ho. Jsem živá a zdravá a teď je na mě, abych to ospravedlnila. Začala jsem mít najednou mnohem blíž k těm ostatním než předtím a celý den jsem přemýšlela, jak to udělat, abych alespoň některým z nich pomohla. Pochop to, my přece musíme udělat něco, čím bychom ten zázrak ospravedlnili, Bile. Mohla jsem být dneska jedním z těch slepých děvčat. Ty zase jedním z těch mužů, co bloudí po ulicích. Nic velkého udělat nemůžeme. Ale když se pokusíme postarat o pár z nich a dáme jim tolik štěstí, kolik jen bude možné, splatíme tak trochu, třeba nepatrně, z našeho dluhu. Neříkej, že to nechápeš, Bile. Dobrou minutu jsem si to obracel v hlavě. Tak se mi zdá, řekl jsem, že tohle byl ten nejdivočejší argument, jaký jsem dneska, ne-li vůbec v životě slyšel. A přece je správný, viď, Bile? Vím, že je správný.
Pokoušela jsem si představit na místě jednoho z

0: z těch děvčat sebe. A jsem si teď jistá. Pro některá z nich znamenáme naději na ten nejplnější život, jaký mohou mít. Splníme ji jako část naší vděčnosti. Nebo jim ji prostě odepřeme. Kvůli předsudkům, ve kterých nás vychovali. Tak zní celá otázka. Chvíli jsem seděl mlčky. Ani na okamžik jsem nezapochyboval, že Josela míní každé svoje slovo vážně. Rozjímal jsem tak trochu nad metodami odhodlaných revolučně smýšlejících žen typu Florence Nightingale či Elizabeth Fryové. S takovými nic nepořídíte a často se posléze ukáže, že měli pravdu. Dobrá, řekl jsem konečně. Když myslíš, že by to tak mělo být, ale doufám, zarazila mě. Ach, Bile, já věděla, že mě pochopíš. Ani nevíš, jak jsem šťastná. Udělal jsi mi takovou radost. A po chvíli, doufám, začal jsem znovu. Josela mě pohladila po ruce. Nedělej si starosti, miláčku. Vyberu ti dvě hezké, rozumné dívky. Ach, řekl jsem. Seděli jsme ruku v ruce na zídce a hleděli do strakatých stromů, ale nic jsme neviděli, alespoň já ne. Potom někdo v budově za námi spustil gramofon a ozval se Strausův valčík. Linul se prázdným nádvořím s bolestnou nostalgií. Ulice před námi se stala na okamžik přízrakem plesové síně, vírem barev, nad nímž jako křišťálový lustr visel měsíc. Josela sklouzla ze zítky. S roztaženýma rukama, rozvlněnýma v zápěstí a prstech a s prohnutým tělem vznášela se uprostřed velkého kruhu měsíčního světla, lehká jako pápěří. S rozzářenýma očima přitančila blíž a vztaženýma rukama mě vyzvala k tanci. A tančili jsme. Při ozvěně ztracené minulosti na prahu neznámé budoucnosti.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
0: Kapitola 8. Marnost nad marnost.

Kráčel jsem neznámým opuštěným městem, jehož prázdnými ulicemi se rozléhalo zasmušilé klinkání zvonku a hrobové volání hlasu bez těla: Bestie uprchla, mějte se na pozoru, bestie uprchla! Když tu jsem se probudil a zjistil, že zvonec skutečně vyzvání. Byl to ruční zvonek a jeho srdce bušilo do zvonoviny tak pronikavě a děsivě, že jsem si v té chvíli nemohl vzpomenout, kde to vlastně jsem. Spytomělý spánkem jsem se posadil na posteli a pak jsem uslyšel hlasy křičící: Hoří! Vyskočil jsem, jak jsem byl, z prostěradel a vyběhl na chodbu. Bylo tam cítit kouř a ze všech stran se ozývaly zvuky pobíhajících nohou a bouchání dveří. Nejvíc hluku se zdálo přicházet zleva, odkud mě zaléhalo vyzvánění zvonku a zděšené výkřiky, a tam jsem se také obrátil a rozběhl. Vysokými okny na konci chodby pronikala dovnitř trocha měsíčního světla a zjasňovala přítmí alespoň natolik, že jsem mohl utíkat středem chodby a vyhnout se tak lidem tápajícím podél zdí. Doběhl jsem ke schodišti. Zvonek dole ve dvoraně nepřestával vyzvánět. Zbíhal jsem ze schodů, jak nejrychleji to v neustále houstnoucím kouři šlo. Takřka u paty schodiště jsem zakopl a padl kupředu. Z přítmí se stala rázem neproniknutelná tma, v níž se jako oblak jehel rozprsklo prudké světlo, a to bylo vše. Nejprve se přihlásila bolest v hlavě. Potom, když jsem otevřel oči, pronikavá záře. Na prvním žiknutí mě oslnila jako reflektor, ale když jsem zdvihl víčka opatrněji, ukázalo se, že je to docela obyčejné okno a navíc ještě pořádně špinavé. Věděl jsem, že ležím v posteli, ale neposadil jsem se a neprozkoumal své okolí blíže. Dunivé bušení pístu v hlavě mě zbavovalo odvahy k sebemenšímu pohybu. Ležel jsem tedy bez hnutí a zíral do stropu, dokud jsem si neuvědomil, že mám svázané ruce. Navzdory bušení v hlavě mě toto zjištění rázem vytrhlo z letargie. Brzy jsem zjistil, že je to poctivě odvedená práce. Pouta sice nebyla bolestivě utažena, ale svému účelu plně vyhovovala. Kolem každého zápěstí jsem měl obtočeno několik závitů kabelu a na odvrácené straně, kam jsem nemohl dosáhnout zuby, byl složitý úzel. Chvíli jsem klel a rozhlížel se přitom kolem sebe. Pokojík byl docela malý a krom postele, na níž jsem ležel, úplně prázdný. Haló? Zavolal jsem. Je tady někdo? Asi tak po půl minutě se za dveřmi ozvaly šouravé kroky. Pak se dveře otevřely a objevila se v nich hlava. Byla to spíše hlavička, završená tvídovou bekovkou. Pod ní se černal temný porost ježatých vousů a plandala hadrovitá šlajvka. Obličej nehleděl přímo ke mně, ale jen po všechně mým směrem. Servus, parde, řekla docela přátelsky hlava. Tak ses konečně probral, co? No tak ještě si chvíli počkej, donesu ti hrnec dryáku. A zase zmizela. Doporučení, abych počkal, bylo zbytečné, ale dlouho jsem čekat nemusel. V několika minutách byl zpátky s čajem v plechovce s dráteným držadlem. Kde jsi? Zeptal se. Rovnou před tebou, na posteli, řekl jsem. Zatápal levou rukou před sebou a když se dotkl pelesti, nahmatal si už kolem postele cestu ke mně a podal mi opatrně plechovku. Tu máš, parde, bude to možná šmakovat trošku srandovně, poněvadž starý Charlie ti do toho kopnul velkýho prcka rumu, ale počítám, že ti to vadit nebude. Vzal jsem mu plechovku s rukou, neohrabaně ji zvedl ve svázaných rukou a upil jsem trochu čaje. Byl silný a sladký a rumem kuchař nešetřil. Chutnal možná divně, ale působil jako elixír života. Díky, řekl jsem. Jsi hotový divotvůrce. Já se jmenuju Bill. On, jak se zdálo, byl Alf. Co má tohle všechno znamenat, Alfe? Zeptal jsem se. Posadil se na okraj postele a podal mi balíček cigaret a škatulku zápalek. Vzal jsem si cigaretu, zapálil nejprve jemu, pak sobě a zase jsem mu zápalky vrátil.
To máš takhle, kámo, řekl. Víš o tom virválu včera ráno před univerzitou. Možná, že jsi u toho dokonce byl. Pověděl jsem mu, že jsem se na to díval. No a Koukra, to je ten chlap, co za nás mluvil, to jaksi dožralo. Dobrý, povídá celý vsteklej. Koledovali si o to, gauneři. Jak je vidět, slušně se s nima nic nesvede, tak teď to slíznou. Potom jsme narazili na dva další chlápky a jednu starou sajtku, co pořád ještě viděj, a Koukr s nima na vás ušil boudu. Jo, Koukr je hlava. Chceš říct, že nás oblafli, že vůbec nehořelo? Zeptal jsem se. Bobičino prdýlko, co by tam hořelo? Natáhli akorát pod schody kus drátu, zapálili dole haldu papíru a klacků a začali klinkat. Počítali jsme s tím, že ty, co vidějí, budou dole první, poněvadž tam prej svítil trochu měsíc. A taky to vyšlo. Koukr ještě s jedním uzemnili každýho, kdo se přes ten drát natáh, podávali je nám a my je nosili do nákladňáku. Jednoduchý, jak facka. Aha, zabručil jsem posmutněle. Ten Koukr se vyzná. Kolik nás na ten jeho trik naletělo? Počítám, že takový dva tucty, ale potom se přišlo na to, že pět nebo šest je jich slepejch. Zabalili jsme to, když byl nákladák plnej, a ty ostatní jsme nechali, ať si dělaj, co chtěj. Ať už o nás Koukr smýšlel, jakkoliv bylo na bílé dni, že Alf k nám žádné nepřátelské pocity nechová. Zdálo se, že to všechno bere tak trochu spolu.

0: sportovně. Pro mě osobně byl takovýhle postoj nepřijatelný, ale v duchu jsem před Alfem smekal klobouk. Dobře jsem věděl, že na jeho místě bych stěží dokázal brát něco sportovně. Dopil jsem čaj a vzal jsem si od něj další cigaretu. Co je na programu dál? Zeptal jsem se. Koukr nás chce rozdělit na party a ke každý přidělit jednoho z vás. Máte mít na starost rabování, dělat nám oči a tak. Budete mít prostě na práci pomáhat nám zůstat naživu, dokud někdo nepřijde a nedá to tady do rychtiku. Rozumím, řekl jsem. Střelbitě otočil hlavu, neušlo mu z hola nic. Rozpoznal z mého tónu víc, než jsem si uvědomoval, že v něm bylo. Počítáš, že se to protáhne? Zeptal se. Nevím. Co říká Koukr? Jak se zdálo, Koukr do podrobností nezacházel. Nicméně Alf na to měl svůj vlastní názor. Podle mýho nikdo nepřijde. To už by tady dávno někdo byl. Kdyby jsme byli v nějakým zapadákově někde na venku, tak neřeknu, ale v Londýně? Tady by přece museli být ze všeho nejdřív. Kde pak? Podle mýho nikdo nepřijde. A to taky znamená, že nikdy nikdo nepřijde. A to zase znamená, že ani nemá kdo přijít. Páni, koho by napadlo, že se něco takového může vůbec stát? Nic jsem na to neřekl. Alf nebyl z těch, kdo se dají uchlácholit lacinými argumenty. Počítám, že ty se na to koukáš taky nějak takhle, co? Řekl po chvíli. Nevypadá to zrovna růžově, přiznal jsem. Ale pořád ještě máme šanci, mohou přijít odněkud ze zámoří. Zavrtěl hlavou. Kde pak? To by tady už dávno byli. Už dávno by po ulicích jezdili auta s tlampačema a radili by nám, co máme dělat. Kde pak, parde? Jsme v tom namočený až po krk. Nemá kdo přijít, tak je to. Chvíli jsme mlčeli a pak... A co, tak úplně mizerný život to zas nebyl, dokavať se to nepodělalo. Povídali jsme si potom trochu o životě, jaký vedl. Živil se nejrůznějšími způsoby a každý z nich se zdál tak či onak na štíru se zákony. Závěrem to shrnul, buď jak buď, špatně se mi nevedlo. Ty jsi dělal co? Řekl jsem mu to. Velký dojem to na něj neudělalo. Trifidi, to jsou mi pěkný bestie. Nic od přírody. Zůstali jsme přitom. Alf odešel, ponechávaje mě mým úvahám a balíčku svých cigaret. Probíral jsem naše vyhlídky a trochu jsem se nad nimi zamýšlel. Byl jsem zvědavý, jak to asi přijmou ostatní. A zvlášť, jaký na to bude mít názor Josela. Vstal jsem z postele a přistoupil k oknu. Byl odsud ubohý výhled. Neskýtal nic než bíle vykachlíkované stěny světlíku a o čtyři patra níž skleněnou střechu. Tudy se utéct nedalo. Alf za sebou sice zamkl, ale přesto jsem pro všechny případy zkusil vzít zakliku. Nic v místnosti mě neinspirovalo. Vypadala jako pokoj hotelu třetí třídy, z něhož bylo všechno krom postele vystěhováno. Usedl jsem opět na postel a přemýšlel. Alfa bych snad vyřídil i se svázanýma rukama, za předpokladu, že by u sebe neměl nůž. Ale pravděpodobně ho měl a pak to mohlo skončit nepříjemně. Slepec by mi jistě dlouho nožem nevyhrožoval, ale bez váhání by ho použil, aby mě zneškodnil. Navíc bylo těžké odhadnout, kolem koho bych ještě na cestě z budovy musel projít. A mimo to jsem nechtěl Alfovi ublížit. Zdálo se proto moudřejší ještě si na svou příležitost počkat. Konečně měl jsem být jediným vědomým mezi samými slepci. Asi tak za hodinu se Alf vrátil a přinesl mi tác s jídlem, lžíci a další čaj. Zrovna nobl to není, omlouval se, ale nařídili. Žádný nůž, žádnou vidličku, tak tady to máš. Pustil jsem se do jídla a mezi sousty jsem se vyptával na ostatní. Mnoho mi toho povědět nemohl a žádná jména neznal, ale i tak jsem se dověděl, že mezi jejich zajatci jsou jak muži, tak ženy. Potom jsem byl ponechán několik hodin o samotě. Strávil jsem je tím, že jsem se snažil vyspat ze svého bolení hlavy. Když se Alf objevil s dalším jídlem a nezbytnou plechovkou čaje, doprovázel ho muž, kterému říkal Koukr. Vypadal znaveněji, než když jsem ho spatřil poprvé. Pod paží nesl nějaké papíry. Upřel na mě zkoumavý pohled. Víš už, o co jde? Zeptal se. Jenom to, co mi pověděl Alf, doznal jsem. Tak dobrá, hodil papíry na postel, zdvihl vrchní a rozložil ho. Byl to plán velkého Londýna. Ukázal na oblast zahrnující část Hempsteadu a Swiss Cottage, ohraničenou modrou tuškou. Tohle bude tvůj rajón, řekl. Nikde jinde než v tomhle prostoru tvoje skupina operovat nesmí. Nemůžeme potřebovat, aby se nám všechny party hrabaly na jednom smetišti. Tvým úkolem bude vyhledat všechny potraviny v tomhle prostoru a postarat se, aby je tvoje parta dostala. Stejně jako všecko ostatní, co budou potřebovat. Jasný? A nebo, řekl jsem a zahleděl jsem se mu do očí. A nebo budou mít hlad. A když budou mít hlad, bude to s tebou moc špatný. Někteří z chlapů mají náturu trochu drsnější a nikdo z nás tohle nedělá pro špás, tak si dávej bacha. Zítra ráno tě s celou partou odvezeme na místo, potom se už o ně musíš postarat sám, dokud někdo nepřijde a nedá to tu do pořádku. A co když nikdo nepřijde? Zeptal jsem se. Někdo přijít musí, řekl nasupeně. Tak, teď víš, co máš dělat a nezapomeň se držet pouze v hranicích rajónu. Na odchodu jsem ho ještě zastavil. Máte tu taky slečnu Plejtnovou? Zeptal jsem se. Neznám nikoho z vás jménem, řekl. Blondýna vysoká, asi tak 1,65 m, šedomodré oči, nevzdával jsem se. Jedna blondýna přibližně téhle výšky tady je, ale na oči jsem se jí nekoukal. Mám na starost důležitější věci, řekl a odešel. Zkoumal jsem mapu, přidělený obvod mě nijak nenadchl. Z části to bylo docela zdravé předměstí, nic proti němu, ale za těchto okolností bych dal přednost čtvrti s doky a velkými skladišti, jež by nám mohla nabídnout víc. Pochyboval jsem, že v těchto končinách najdeme nějaké větší sklady potravin. Leč všichni Ternovi hrát nemůžou, jak by se určitě vyjádřil Alf, a mimo to jsem tam nemínil zůstat o nic déle, než bude nutné. Když se Alf zase ukázal, požádal jsem ho, zda by nemohl předat Josele lístek se zprávou. Zavrtěl hlavou. O, lituju, kamaráde, to se nesmí. Ujišťoval jsem ho, že mi jde o zcela neškodnou zprávu, ale nepovolil. Nemohl jsem mu to mít za zlé. Neměl nejmenší důvod, proč mi důvěřovat, a můj vzkaz si přečíst nemohl, aby se přesvědčil, že je skutečně tak neškodný, jak tvrdím. Ostatně neměl jsem ani tušku, ani papír, a tak jsem od toho upustil. Na mé naléhání se nicméně uvolil vyřídit Josele, že jsem také zde, a vyptat se na čtvrť, která jí byla přidělena. Moc se mu do toho nechtělo, ale nakonec musel připustit, že kdyby došlo k nějaké změně k lepšímu, mohl bych ji najít daleko snadněji, kdybych věděl, kde hledat. Potom jsem zůstal jen ve společnosti vlastních myšlenek. Problém byl v tom, že jsem sám upřímně nevěděl, kam vlastně patřím. Nacházel jsem argumenty ve prospěch obou stran. Dobře jsem si uvědomoval, že pro družinu Michaela Beadleyho mluví jak zdravý rozum, tak dlouhodobé perspektivy. Kdyby svůj plán začali naplňovat, Josela a já bychom se k ním určitě přidali a táhli s nimi. A přesto jsem věděl, že by mi to nebylo po chuti. Nikdy bych si nebyl zcela jist, zda pro ty chudáky na potápějící se lodi nešlo přece jen něco udělat. Nikdy bych si nebyl zcela jist, zda jsem si své přednostní postavení nezdůvodnil chladným rozumem. Jestli skutečně existovala možnost organizované pomoci, pak jejich úmysl zachránit, co se dá, byl jistě tím nejinteligentnějším řešením. Ale inteligence není bohužel jedinou silou, která uvádí lidská kolečka do pohybu. Musel jsem čelit právě té podmíněnosti, kterou, jak říkal doktor Worles, je tak těžké překonat. Měl doslova a do písmene pravdu, když mluvil o nesnázích přivykání novým mravním zásadám. Kdyby například později došlo k nějakému zázračnému obratu situace, musel bych si připadat jako padouch, že jsem zběhl z boje, ať už mé pohnutky k tomu byly jakékoliv. A právě tak jako sebou bych opovrhoval i všemi ostatními, že jsme nezůstali v Londýně a nepomáhali, dokud to bylo možné. Kdyby však na druhou stranu žádná pomoc nepřišla, jaký bych asi pak měl pocit z toho, že jsem jen marnil čas a mrhal silami, zatímco ti prozíravější začali se záchrannými pracemi, když k tomu byly ještě vhodné podmínky? Uvědomoval jsem si, že bych se měl jednou provždy rozhodnout a pevně se svého rozhodnutí držet, ale nešlo to. Zmítal jsem se ze strany na stranu. Když jsem konečně po několika hodinách usnul, stále jsem ještě nevěděl. Neměl jsem možnost, jak zjistit, pro co se rozhodla Josela. Neměl jsem od ní jedinou zprávu. Ale během večera strčil do dveří hlavu Alf. Jeho sdělení bylo stručné. Westminster, řekl. Rome, nezdá se mi, že v parlamentě najde tahle parta zrovna moc žrádla. Na druhý den mě probudil Alfův příchod. Doprovázel ho podsaditý chlapík s neupřímným pohledem, se zbytečnou ostentativností třímající v ruce řeznický nůž. Alf přistoupil k posteli a hodil mi náruč šatstva. Jeho společník zavřel dveře, opřel se o ně a loupaje po mně zavilýma očima pohrával si s nožem. Ukaž pracky, kamaráde, řekl Alf. Natáhl jsem k němu ruce. Ohmatal kabel kolem mých zápěstí a přestřihl ho nůžkami na plech. A teď se hoď do parády, bráško, řekl a ustoupil. Oblékl jsem se, zatímco milovník nožů sledoval každý můj pohyb jako ostříž. Když byl hotov, vytáhl Alf z kapsy pouta. Nic lepšího nemáme, poznamenal. Zaváhal jsem. Muž ve dveřích se napřímil a nepatrně vystrčil nůž kupředu. Zřejmě to byl pro něj navýsost zajímavý okamžik. Usoudil jsem, že ještě nenadešel čas, abych si s něčím začínal, a nastavil jsem ruce. Alf je ohmatal a zacvakl kolem nich želízka. Potom odešel a po chvíli mi přinesl snídani. Za necelé 2 hodiny se objevil druhý muž znovu. Dával si záležet, abych měl jeho nůž stále na očích. Ukázal ke dveřím. Tak pojď, řekl. Byla to jediná slova, která jsem od něj slyšel. S nepříjemným vědomím nože v zádech jsem vykročil z pokoje. Sešli jsme několik pater a velkou halou vyšli z budovy ven. Na ulici už čekali 2 plné nákladáky. Vedle spuštěného zadního čela stál Koukr se 2 svými druhy. Pokynul mi, abych přistoupil. Beze slova mi protáhl mezi pažemi řetěz, uzavřený na obou koncích řemínky. Jeden měl už na levém zápěstí připjat rozložitý slepec po Koukrově boku, druhý pak zapnul kolem pravého zápěstí dalšího hromotluka, takže jsem se dostal mezi ně. Nemínili riskovat nic, čemu se mohli vyhnout. Být tebou tak na všechny legrácky zapomenu, doporučil mi Koukr. Chovej se k ním slušně a oni se budou chovat slušně k tobě. Vylezl jsem se svými 2 společníky na korbu a auta vyrazila. Někde poblíž Swiss Cottage jsme zastavili a vyskákali na ulici. V dohledu bylo nějakých 20 lidí, kteří se bez cíle ploužili podél chodníků. Když zaslechli zvuk motorů, obrátili k nám s nevěřícím výrazem hlavy a jako by byli částečkami jediného mechanismu, začali se v nové naději zbíhat a volat na nás. Řidiči na nás křičeli, abychom se klidili. Zacouvali, otočili se a odburáceli směrem, odkud jsme přijeli. Zbíhající se lidé se zarazili. Jeden nebo 2 za nákladáky bezmocně řvali, ale většinou se jen sklesle obrátili a mlčky pokračovali ve své bludné pouti. Nějakých 50 metrů od nás dostala jakási žena hysterický záchvat a začala bušit hlavou do zdi. Bylo mi z toho na nic. Obrátil jsem se ke svým společníkům. Tak s čím chcete začít? Zeptal jsem se. Nejdřív potřebujeme střechu nad hlavou, řekl jeden. Pak se uvidí, co dál. Řekl jsem si, že toto bych pro ně měl ještě udělat.
1: Nemohl jsem prostě prásknout do bot a zanechat je bez vší rady a pomoci na ulici. Když už věci zašly tak daleko, proč bych pro ně alespoň nenašel útočiště, něco na způsob hlavního stanu a nepomohl jim postavit se na vlastní nohy? Mělo by to být nějaké místo, kam by se dali schraňovat zásoby, kde by se skladovaly a připravovalo se z nich jídlo a které by po

vycházející ze 4 vzájemně propojených viktoriánských řadových domů, který nabízel ještě lepší ubytování, než jsme potřebovali. Když jsme tam vtáhli, objevili jsme uvnitř rovný půl tucet lidí. Bůh ví, co se stalo s těmi ostatními. Těch pár zbývajících se vystrašeně choulilo v jedné ze vstupních hal. Sešlý stařec, upjatá obstarožní dáma, z níž se později vyklubala ředitelka penzionu, muž ve středních letech a 3 dívky. Paní ředitelka se celkem rychle vzpamatovala a zahrnula nás tirádou nabubřelých výhrůžek, avšak ledový příkrov jejího, třeba že toho nejpřísnějšího penzionátního vystupování, byl převelice tenký. Stařec se ji snažil podpořit jalovým chvástáním. Ostatní k nám jenom nervózně obraceli tváře. Vysvětlil jsem jim, že se k ním nastěhujeme. Pokud se jim to nelíbí, mohou odejít. Jestli však chtějí zůstat a sdílet všechno s ostatními, mají možnost klidně zůstat. Moc velké potěšení z toho neměli. Jejich reakce svědčily o tom, že mají kdesi v domě bohaté zásoby potravin, o které se netouží s nikým dělit. Když ale pochopili, že míníme nashromáždit zásoby ještě větší, jejich postoj doznal značné změny a docela s chutí se uvolili naši nabídku přijmout. Usoudil jsem, že bych měl ještě den nebo dva zůstat, alespoň dokud se má skupina slušně nezabydlí. Počítal jsem, že Josela se zachová ke své partě stejně. Koukr to měl dobře vymyšlené. Jako když vám řekne svobodná matka, pochovejte mi na chvíli to dítě. Ale potom se stejně vytratím a přidám se k Josele. Následující 2 dny jsme plenili velké obchody v okolí, většinou filiálky jednotkových obchodů, bohužel nijak veliké. Takřka všude byl již někdo před námi. Prodejní místnosti byly ve zpustošeném stavu. Výlohy rozbité, podlahy pokryté otevřenými konzervami a roztrhanými obaly, jejichž obsah nálezce zklamal a nyní tvořili na zemi mazlavou páchnoucí vrstvu promíchanou střepinami skla. Ztráta byla zpravidla malá a škoda jen povrchní. Větší bedny s potravinami, jak v obchodech, tak ve skladech za nimi, jsme našli nedotčené. Manipulovat s těžkými bednami, vynášet je z obchodů a nakládat je na ruční vozíky nebylo pro slepce nijak snadnou záležitostí. Potom se ještě museli dopravit do našeho hlavního stanu a uložit. Ale praxe jim začala dodávat zručnosti. Co nás nejvíc zdržovalo v práci, byla nezbytnost mé přítomnosti. Téměř nic se neobešlo bez mé účasti a rady. Přestože jsme mohli utvořit dobrou desítku pracovních čet, pracovat mohla vždy jen jedna. Příliš se toho neudělalo ani v penzionu, když jsem byl se svými zásobovacími četami mimo dům. A navíc všechen čas, který jsem musel strávit průzkumem a pátráním po dalších zdrojích zásob v našem rajonu, ostatní větším dílem prozaháleli. 2 vědomí byté práce zvládly jistě víc než dvojnásob. Od chvíle, kdy jsme se pustili do díla, jsem byl přes den příliš zaměstnán, abych byl schopen myslet na něco jiného než na to, čím jsme se právě zabývali, a v noci příliš unavený, abych neusnul, jakmile jsem jen dopadl na postel. A den co den jsem si říkal, tak zítra večer už je budu mít slušně zaopatřené, rozhodně natolik, aby se mohli na čas postarat o sebe sami. A pozítří se odsud vytratím a vyhledám Joselu. Říkalo se to hezky, ale každý den jsem si našel důvod, proč to odložit na příští, a s každým dnem se to stávalo těžším a těžším. Někteří se sice již trochu zapracovali, ale stále prakticky nic otvíráním konzerv počínaje a plněním obchodu konče bez mého přispění neklapalo. Všechno nasvědčovalo tomu, že jsem pro ně čím dál nepostradatelnější, namísto, aby tomu bylo naopak. Nic z toho samozřejmě nebylo jejich vina. A proto to bylo tak těžké. Někteří dřeli ze všech sil, čert, aby je spral. Musel jsem jen trpně přihlížet, jak mi stále víc a více znemožňují, abych se zachoval jako sketa a opustil je. Tucetkrát denně jsem proklínal koukra, že mě uvrtal do takovéhle situace, ale nalézt z ní cestu ven mi to nepomáhalo. Jen jsem si musel znovu klást otázku, jak tohle všechno skončí.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Chvála prvního kroku. První krok. Zapomněl jsem na něj. Každý na něj zapomene. Jednou jej udělal, rodina užasla a on jím začal svůj dlouhý pochod k prvnímu školnímu dni, k prvnímu dni svých prvních prázdnin, k prvnímu políbení, k prvnímu manželství a k mnoha prvním věcem, které na každého čekají. Svým prvním krokem poprvé okusil chůze a bylo to zázračné. Všecko je zázračné při prvním kroku. Proto si na něm dáváme záležet, jako bychom věděli, že takové by měly být i všecky kroky ostatní. Ale brzy, brzy zjistíme, že to nejde. A hlavně, že stačí méně, mnohem méně a my přece jdeme. Začátečníka poznáte podle energie, která z něj tryská do všech stran, podobna plamenům. A je jedno, je-li to začátečník, herec, nebo číšník, nebo ředitel, každému svému úkonu věnuje 10x tolik energie, než je třeba. Pak nastane druhé období, období takového mírného lajdáctví, kdy řemeslo už je osvojeno, ba prokouknuto, což vede k píše, k suverenitě. A mnozí tak končí. Doutnají se už jenom někde uvnitř, roznášejí vychladlý pokrm své profese, po lokále, po jevišti, v úřadě, kdekoliv. Ale je tu, ne, bývá tu třetí období, kdy vyzrálý mistr je opět podoben začátečníku. Ne už přebytkem energie, ale neutajitelnou přítomností ohně. Neplýtvá silou, je silný, je rozkoš pozorovat ho. Je-li to číšník, který přistoupil k vašemu stolu, máte dojem, že on vás pozval, vy jste jeho hosty. Záleží mu na tomto večeru a pouze na vás. Žádný jeho pohyb není jednoduchý. Pozorujte mistry kteréhokoliv oboru. Jsou přesní, ale jejich pohyby nemíří nejkratší cestou k cíli. Vždycky je tu jakýsi oblouček, vzlet, okruh. Nikdy to není úkon sám o sobě, ale úkon a ještě něco. Skoro bych řekl úkon a přítomnost obřadu. Není na světě povolání, které by samo v sobě neslo radost, na rozdíl od jiného už v základě nezábavného a můžeme vidět nudící se hudebníky a inspirované zedníky. Chirurga, který nemá rád chirurgii a metaře okouzleného zametáním. Spisovatel může být nádeníkem a nádeník básníkem a všecko tajemství tkví v jediném, v osvojení si pocitu, že každý krok by měl být, má být krokem prvním. Nemůže být, řeknou mnozí. Nemůže být, protože není. Ale pak je tu ještě magické slůvko jakoby. A ono může být s námi, při nás, v nás, když musíme 1000x a 55 000x opakovat tutéž akci zoufale nudnou anebo zoufale přetěžkou. Budiš pochválen. Pocit prvního kroku. Měli bychom ho vyvolávat v každém povolání, denně. Host, každý host by měl mít pocit, že je naším hostem prvním, jediným a jedinečným. A divák? Každý divák v hledišti by měl mít pocit, že právě k němu se obrací králevic dánský s naléhavou prosbou o radu. Zda být či nebýt. A úředník za okénkem by měl milion tého návštěvníka přijmout, jako by byl prvním, kdo k němu přichází. Což všecko je těžké, ba přetěžké. A nejen v povolání. I v životě bychom měli spatřit jednoho dne věci jakoby poprvé. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí stromy, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé k tomu jednou přistoupit. A jakoby poprvé už k tomu vždycky přistupovat. I k vlastní ženě.

tak už se nehněvej, marně že zhledal. Já však chtěl od tebe cokoliv mít a sama od sebe nic bys mi nedal.

0: Noc plná hvězd.
1: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, první pohled klíčovou dírkou na zakázané ovoce, první zakázané ovoce, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení, ale když jsme končili 9, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou, kolik dáš na chlast. Dal jsem 2 000 a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se matka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí padnout ani slovo a proto jsem zavtipkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je byl skutečně platit. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař. Mumla je, to je zajímavé, že máme dnes večer školu. A šel užít za svých 60. V bytě u Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béťa přišel, zvolal sotva mě uviděl a hned se zeptal, jaký neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. O dobře, dobře, učil Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do koutka a vyňal ze mě pis. Neboť mě přece jenom trošičku tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napíš se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. Vyber si, chceš whisky, koňák, becherovku nebo něco jiného? Bylo by podmáslí. Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 64, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, jak vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Jedině Kulíšek pohrnul red a nezdál se být překvapen. To je toho utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 24 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 85 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylobil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava, rozhodl poté zabíraje učebnici. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečník jsem chodil pilně, kvapík tančím jak bodnutý včelou. Ale tyhle divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, pak do vany a nakonec do mdlob. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal k dnu. mé černé galoše po dědovi, jako by sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy a pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, zbledl, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tady za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mě zoufale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby ses smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. A Vřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa, začínám striptýz. A Vřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamní leták nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou. A zábava tak nabyla volnějšího rázu. Chtěl jsem se taky svléknout a ukázat, jak vypadá kulturista teoretik. Ale napadlo mi, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem kožich. Mohli bychom si zaspívat, volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen jakousi nemravnou odrhovačkou a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského. Ty zatím bohapusté orgie s buržoazními synky pořádáš a na chlípná těla dcerek kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vy jedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit nehodlá. Vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Tak to ne! Tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal, otec se vrací, všecko pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se mě moc nevyptával, pouze láhve v duchu přepočítal, dámské prádélko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů. Ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte, šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádám mejdan. Pojď dál a slíkni se do půl těla, abys mezi nás zapadl.

a je mi fajn, vždyť každý z nich tu znám. Mě táta křtít dál vodou z horských pramenů, tak mě to táhne zase domů k nám. Na horách večer se slunce v krvi utápí, i rána znám, jsou jak jabloň z jarabí. Už mě nic netrápí.

0: Noc s hvězdou.
1: Haló, slečno, pojďte sem. Fakra. Tam měl antre. Podívejte se, můžu se vás na něco důležitého zeptat? Co proti mě máte?
2: Nic.
1: Tak to je fajn. Nechtěla byste se mnou kamarádit? Já se jmenuji Prokop. Ale můžete mi taky říkat Prokůbku. Nebo Prouky.
2: Prouky, jo.
1: No, já jsem doktor. Doktor práv.
2: No. Já se jmenuji Věra, jsem zpěvačkou. Zpěvačkou písní.
1: Aby se mi hodilo, já taky dělám do zpěvu, jo? Nemohla byste mi dávat hodiny? Teda hodiny s kukačkou.
2: Mohla. Můj tatínek je kukačkovej hodinář.
1: To je blbý, sakra. Škoda, že není přesejpací hodina. Víte? Mně se totiž zastavily hodiny, přesejpací hodiny. A ne a nejdou.
3: Helejte, a obracíte je takhle z hůru nohama někdy?
1: To nemůžu. To by se mi nahrnula krev do hlavy.
3: Ne, já myslím, jako kde máte písek?
1: Na dvorku haldu. Ale to víte, já už si teď nehraju. Nemám tolik času.
3: Já myslím v těch hodinách, kde máte písek, nahoře nebo dole?
1: Uvnitř.
3: Uvnitř, nahoře nebo uvnitř, dole?
1: Uvnitř, dole, vole.
3: To je jasný, tím pádem, poněvadž ten písek musí být nahoře.
1: To máte marný, tam se neudrží.
3: To je právě v pořádku, poněvadž jak ten písek padá, jo? Jak, když písek padá, tak hodiny jdou.
1: No jo, ale začne padat sníh a hodiny se zastaví. To se mi právě stalo. Začal padat sníh a...
3: Uvnitř začal padat sníh?
1: Ne, uvnitř padat nemůže. Venku začal padat sníh. Uvnitř nemůže.
3: Jak to, že ne? Jak to, že ne? Já mám doma třeba těžítko, upomínkovej to předmět ve tvaru koule. S tím, když se zatřepe, takhle jo, tak uvnitř sněží. Skutečně.
1: Ještě nám vykládáte, že se tam chodíte koulovat.
3: Já něco vím. Já vám znám pána jednoho a ten má přesejpací hodiny a v nich má místo písečku železný piliny. Jo? Rozumíte, on, když mu to takhle dojde, tak on se s tím nemusí obracet. On na to položí magnet a ten píseček se musí vzhůru.
1: Apropo, nechtěla byste mi dávat hodiny?
3: Co, kdo? Já, jestli bych vám nechtěla dávat hodiny? To bych byla pěkně blbá. Kdybych měla nějaký hodiny, tak bych si je nechala.
1: Tady byla taková jedna krasavice, jak to mě hučela.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod Širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil

0: a František poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Hoj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám bělou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou sukní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům, já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, v kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km/h. Zítra to vyletí na 15,39 km a pozítří samo pomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I klačka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovošrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. 3x za den si přestavíte bytovou jednotku podle svýho vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám 2 příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo. Vy řeknete: rád, ale teďko jsem půjčil jednu stěnu paní Hrdlousový, je poloční a jejich Ivan se zrovna připravuje do biologického kroužku a kvůli jeho 3 čolkům nemohla usnout. Potom snad i čertova stěna od smetany bude panelová. Ovšem neznamená, že když žijeme v atomovém věku, že to byla u pana Prchliny jaderná energie, když na své narozeniny rozbil bytový jádro. Tomu tak osladila život televize, když ke všem vymoženostem přidala ještě cukrák. Nebo jak nám ulehčí život taková samoobsluha s uhlím. Než jsem došoural k rodnýmu krbu metrák briketa dokutál 20 kol dříví, proměnil jsem se v stáložárná kamna, celá rodina se až do dubna řála na mých ňadrech. A to máme dálkový topení. Asi z velký dálky, protože tam ještě k nám nedošlo. A elektrický holicí přístroj, to není výhoda? Konal jsem holbu za bouře, uhodila, protože mě ostříhal anděl strážný. Vznikla současně na mé hlavě skvělá bleskovka. Skeptik třeba namítne: rychlost není všechno, pozor! To se ví, že není každému vhod najít v pochoutkovém chlebě zapečenou rodnou hroudu, ve španělském ptáčku slavíka z partizánky, či objevit v turistickém salámu buzolu. Já sám posuzuji ony projevy překotné pracovní horlivosti schovývavě. Diskrétně upozorním restaurační pracovnici, slečno jídlo nosičová. S dovolením to maso je jak podrážka. Je to prý, promiňte, kuchař tam asi zapomněl floky. A co sport? No u sportu je ovšem rychlost všecko. Proč se hraje u nás hokej tak rychle, no? No protože se hraje na štvanici. Proto se asi ten druhý stadion postavil v parku oddechu, aby si naši mistři Evropy mohli trošku odfrknout. Hokej je vůbec strašně rychlý sport. 19:15 obecenstvo začne tupit rozhodčího a v 19:20 už ho někdo nabrousí. A fotbal, že se nezrychlil? Kde pak jsou ještě Vánoce a naši zlatý hoši dají Škotům na dílku o měsíc dřív? To se vyjádřila paní Forotná. Vidíte, já tady stojím na pár jablek a oni tam v tom Bruselu dávají těm Škotům banány. A pořád honem, honem, ještě ten jeden pospíchal a přitom na to měli nastaven čas, tak to vidíte. Ano, prudké tempo současnosti zachvátilo i venkov, druhdy idylický. Jen vnímavé zkazky pamětníku přibližují nám ona zašlá léta. Chasají půlánci zašli na decák, na dva. Pěkná hodinka se proměnila v dlouhodobou posvícenskou pranici. A už nastal výmlad, přerušovan pouze večerní pobožností. A teď veta po idyle. Dnes neuzříte po návsích příslušníky rostlinné výroby hnát rozporkama přes polního inseminátora, protože dolezá za místní zootechničkou Marišou. Jo, jinak nyní život kolotá. Znám to z rodné dědiny, odkud jsem rád vyšel a kam se nerad vracím.

A jakmile se rozpoutá bitva o zrno, kolosální rumrajch. Jedna četa maluje pozdech, první obilí státu, druhá uhání ze Sněžky k Tomáši, předseda zápasí u telefonu s infarktem, protože nemůže sehnat brigádníky. Prostě učiněnej formol. Než sklidíte záhumenek, nervy na dranc. Panenko Maria Klopocká, žehrá děda žbrudlenků. Včera mě ženou na Ďumbír, nynějíčky do Národního na něčo v studni a žata jde na rekreáčí. Bejvalo tohleto někdy takovýho neštvaní? I hodinář Pendlovec z ulice si posteskl. Samej hon, samej chvat, já si ten čas pro sebe přímo kradu. A taky u něj v bytě našli 200 budíků. Prej, aby nezaspal dobu. A já osobně slibuju klukovi za vysvěšení už půl roku pár facek. Co pak myslíte, že se k tomu dostanu? To jsem zaslech u holiče klienta, ten vám měl přímo pěnu tadyhle u ty krmivový základny. Když já mám raní, ona má odpolední. Když já mám odpolední, ona má raní. Mě raní mrtvice, pane Střihavka, teda přísám. Když jí chci jednou za čas, jak se patří vynadat, tak si vážně musím vzít náhradní volno. Ano, ano, každý pospíchá, každý někam letí. A proto i já, buržikozní maniak, posedlý kultem rychlosti vám honem. Honem přeju šťastný a veselý nový rok 1962, 63, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 10, spodek, filek, král, eso, ať vám padá karta!

slunečních travinách. Z míst, kde neznám městský prach, zvůní květů

0: Noc plná hvězd.
1: Voláme Čechy, Moravu, Slezsko a Slovensko. Tady Voskovec a Veri.
2: Neznáte, prosím vás, nějakého pana Pfitznera?
3: Pfitzner, něco se mi jeví, počkejte. Krásný člověk, pleť jako sejra, hlava jako koule.
2: A on je prej místo starosta města Prahy.
3: Jo, to by mohl být statnej, auf genordet, tedy naseveřený. A proč se vůbec ptáte?
2: A já jsem tuhle čet, že prej na staroměstský radnici vítal delegace ze všech protektorátů.
3: Prosím vás, a kolik jich bylo?
2: To jde porád, víte, jedna za druhou, jak je SS-mani přivádějí z nádraží.
3: V Okovech, víte?
2: Ne v Okovech, to si pamatujte, že v Okovech je jenom výkvět národa. Tohle jsou spolehliví přátelé režimu, delegace, řekl bych, prodejné.
3: Něco jako sbor odpadlíků, obec věrolomců.
2: Ano, bratrstvo úplatkářů, zábavný kroužek za prodanců, spolek příživníků, domovina po Němčenců a tak dále a tak
3: prostě
2: dále.
3: Prostě typické vlastenecké organizace německém protežovaných států.
2: Ano, protekční děti. A ty protekční děti právě skládají hold německé Praze.
3: Říkáte německé Praze. A co ten Alšův obraz zrovna ve vchodu do radnice? Jak se to bude s panem místostarostou Pfitznerem rýmovat?
2: Jaký obraz?
3: No ten od Mikuláše Alše, neznáte? Hold slovanské Praze.
2: A to se právě nerýmuje, proto přišel pan Schreiber a dal ten obraz sundat.
3: Víde, a na šub byla Praha německá. Němci to umějí, to je marný.
2: A nejenom, že sundali hold slovanské Praze, ale vypsali soutěž na obraz nový pod titulem hold německé Praze.
3: Ale dejte pokoj tomu, prosím vás, povězte, jak zvládla ruka mistrova námět tak beznadějný?
2: Tak já vám to povím, ruka mistrova zvolila námět z dějin.
3: Z českých dějin?
2: Ovšem, námět z českých dějin o německé Praze, Libusche.
3: Co to?
2: Libusche, vyslzí nech kněz na Libusche, ta první Němkyně, co přišla do Česka.
3: O jo, Libusche věstí slávu Prahy, to namalovat.
2: Jawohl, die Libusche prophezeit die größte Deutsch Prags,
3: Aha, já vím, jak skočila z Vyšehradu na příkopy a založila německý dům. Deutsches Haus. Graben 26.
2: Já 26. Ano, jenže příkopy přijdou později, víte, ty dala Libuše vykopat kolem na obranu buršáku proti zlým Čechům. To víte, ona nemohla zvládnout situaci.
3: No prosím vás, slabá ženská, no, ještě k tomu věštkyně.
2: No co měla dělat, povolala sobě za kníže Přemysla, hací z Hergerufen.
3: A prosím vás, odkaď si ho Hergerufovala, odkaď?
2: Na odkaď na tom obraze je vidět, jak ho volá ze Sudet, víte? Namalovali ho pěkně germánskýho, zrovna jak zatknul otku.
3: To ono se už tenkrát zatýkalo?
2: No každej pořádnej sudeťák musí šmahem zatýkat, to nevíte? A Přemysl, to nacistická věda dneska dokázala, bylo kníže germánské.
3: To musí být krásný obraz, ten hold německý Praze. Jako bych to viděl. Vpravo Libuše, ze zadu, pěkně velká,
2: jo,
3: statná, ten všecko veliký.
2: Jo.
3: Aby se poznalo, že to je sestřenice od Germánie. Teď uprostřed Deutsches Haus.
2: A v oblacích vidina německé Prahy. Místo věží se všude ježí německé bajonety.
3: Kostel jak pickelhaubny.
2: Městem hrmí Vltava.
3: Od Smetany?
2: Ne, od Wagnera. Lípy na Václaváku oroubovány.
3: Co pak? Vadly? Mniška? Babky?
2: Ale ne, musí se z nich udělat germánský duby.
3: Prosím vás, to jde naroubovat na slovanskou lípu germánský dub?
2: No ono to nejde, příroda si nedá poroučet, ale na obraz se to namalovat dá. V popředí obrazu roh hojnosti, překypující ovocem, máslem, uzenkami, chlebem, mlékem a strdím.
3: Tak podívejte se, ono je v Praze všeho dost.
2: Namalovený ho na obraze, to nic nestojí namalovat, že obyvatelstvo má všeho dost.
3: Tak ono obyvatelstvo už toho má dost.
2: Ono toho má dost, ale to zase na tom obraze nesmí být vidět. Naopak na obraze je vidět zástupy Pražanů, jak přinášejí dobrovolné dárky na Winterhilty. Ovšem, že to není všecko. Vrata do Deutsches Haus střeží regiment SA-manů v plné polní výzbroji s tanky a děly.
3: Typický pražský děti. A proč vlastně ten německý dům hlídají, když mu celá Praha holduje?
2: No, protože se z oken Deutsches Hausu dívají tvůrci německé Prahy, takový

0: Pánové, jako odborář Stočes, obrlejtnant Fousek, samozřejmě pánové Frankové, Nouráti, Landráti a Obráti.
1: Prosím vás, co jsou to tyhle ty obráti?
0: Ty Landráti a Obráti jsou ti, kteří se už nevrátí, až se to obrátí.
1: A to je musí hlídat?
0: No, oni se bojí, to je na tom obraze to nejzajímavější.
1: A čeho se prosím vás bojí?
0: Pravdy, protože pravda je, že Praha není německá.
1: Nýbrž Praha je,
0: byla a bude česká.

0: noc s hvězdou.
1: Pokora, pokolka užívá.
2: Dobrý den. Jaké máte přání?
1: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho piráta. To jste vy?
2: Ano, to jsem já. Posaďte se.
1: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák mé jméno. Tak to jste vy, Černý pirát.
2: No.
1: Safra, vypadáte tak jako, spíš jako normální český vydřiduch.
2: Co pak jste nám přines?
1: No, tak já bych sem chtěl mluvit s panem vedoucím.
2: To jsem já.
1: Jo, tak to jste taky vy.
2: No.
1: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
2: Já přece ještě nejsem penzi.
1: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
2: Krista pána, proč myslíte, že marodím?
1: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
2: Tak podívejte se, co jste si psal.
1: Já jsem jdu na to místo toho vrátného, jo?
2: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
1: Ano.
2: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
1: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
2: Tak vy si věříte.
1: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
2: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo vrátného v našem podniku.
1: Ano.
2: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
1: No, mě a proč?
2: No kvůli orientaci.
1: A tak, jo.
2: Abyste věděl, co vás tady čeká.
1: Ano.
2: Jsou vám známy práva a povinnosti vrátného v baru?
1: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách. No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
2: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
1: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
2: Proč by chodili na váhu?
1: No, aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
2: Nesmysl, vážit se nebude.
1: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
2: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
1: No jak, takhle, helejte,
2: no,
1: takhle.
2: Počkejte, co to děláte?
1: No vidíte, jak, no, mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
2: No.
1: Páni drazí. A to je vaše vnučka?
2: Ale ne, to je dcera mé přítelkyně. Ale
1: tadyhle druhá fotografie, to je zase vnučka vaší dcery, ne?
2: Ale no, já nevím.
1: Safra,
2: a patrně, ano.
1: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
2: Kažte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
1: A ten dědek vedle, to je Rumun?
2: Ne. To jsem přece já.
1: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku. Kvůli úžehu, pochopitelně.
2: No, samozřejmě.
1: Vidím, že tady máte taky legitimaci, RAH dokonce. Vy jste členem RAH?
2: No samozřejmě, co je na tom divného?
1: No vidíte, pane, jaká je nás síla.
2: Tak podívejte se, to já si netroufám posoudit,
1: jo.
2: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
1: Aha.
2: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
1: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivej?
2: No ano, taky se stávají takové případy.
1: Tak to neplníte plán, víte?
2: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
1: Ano.
2: Pán se patřičně setne,
1: jo.
2: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
1: No, jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
2: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
1: ano.
2: Koho pustit dovnitř.
1: Ano.
2: Přijdou k vám cizinci.
1: Jo.
2: Poznáte podle toho, že...
1: Že mají peníze.
2: Ale ne, že...
1: Že můžou jezdit v autáku opilí.
2: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
1: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl tepřívá na břítov, Hanálko.
2: No, vidíte.
1: U nás.
2: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
3: Bonsoir, monsieur.
1: To je Francouz.
2: No,
1: jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je v tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asseyez na kole, no, a nastavím ruku.
2: A co když přijde s dámou?
1: Tak nastavím dvě.
2: No, tak dál.
1: Ano.
3: Good evening.
1: Angličan. To spíš Angličan, víte?
2: No, Angličan, no, Angličan, právě. Nebo,
1: jo, tak, no. Tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, Lucky Strike.
2: No.
1: Hello, Dolly. Koukej, bejt, okej. A nastavím ruku.
2: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a vejte un tavolino libere.
1: A je, znám, libere. Znám. No? Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
2: No, prosím.
1: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
2: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz
1: hier? Ja, kisti hnat, kisti hat. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
2: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
1: Ano.
2: A co když k vám přijde Čechoslovák?
1: No, proč ne? No. Znouze i Franta Dobrej.
2: No jo, ale co když přijde takhle? Máre stojá, Baruško. Hrejte, šéfičku. Nebyl by tam jedno křesílko?
1: Jo, bylo, šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
2: Výborně, dál.
1: Ano.
2: Teď dávejte pozor. Přijdou k vám dva cizinci.
1: Ano.
2: Jeden je Američan a druhý třeba Rumun.
1: Taky dobrý.
2: Ale vy víte, že v sále už je jenom jedno místo volné. Co uděláte?
1: Sakra, co udělám?
2: No.
1: Safra, to je přímo kádrový případ tohle. No víte co, tak já budu dělat jako že o tom nevím a pustím je tam oba dva. A oni už se tam nějak srovnat.
2: Ne, počkejte. To by nebylo solidní a my jsme solidní podnik, milý pane, solidní.
1: No tak v tom případě bych tam pustil toho Rumuna.
2: Výborně. A proč?
1: Že se nechávají fotit nahatý.
2: Ale ne. Že jsou nám...
1: Že?
2: Bližší.
1: Bližší, no. Ano, bližší.
2: Ale co s Američanem?
1: Co s Američanem?
2: No?
1: No tak, toho by si odvedli domů moje stará dcero.
2: Proč?
1: No, a tím bychom potrestali Ameriku za to, co tam vyvádějí s černochama.
2: Dobrý.
1: Dobrý.
2: No, a teď pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
1: Poženu svinským krokem.
2: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
1: Jo, jo. V tom případě, pardon.
2: Ne.
1: A kdybyste chtěl, tak...
2: Ne, já to nechám, úplně na vás.
1: Výborně, tak se přijatej.
2: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní.
1: Ovšem.
2: Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
1: Ano.
2: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným. No,
1: pan vedoucí, ještě, jo, že jste mi připomněl. Hlejte, s tím propitným, jako co vyšacuju,
2: jo,
1: tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
2: Výborně, pane Hlustvisihák, jste přijat.
1: Děkuju, otcivě.
2: Přijat.
1: Děkuju. Okay.

0: ty spíš.
1: Noc plná hvězd.
2: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelejvá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběhl s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo, Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Tak Vátová přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytáhl jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek, pošťák nese poštu, to je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá

tam dojdu se svým klukem, už po stolíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Pařino mi krade a skáče po mé posteli.

když potká Ferdu mravence nebo Brouka Pitlíka. Leze po té zemi a vůbec ani neví, že je kulatá. Jo, ona není špatná.

vánět. Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky, v

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý den, promiňte, že vás takhle připadávám, ale já jsem redaktor Československé televize a mým úkolem je natočit tady na nábřeží rozhovor s někým, kdo byl v létě o dovolené u moře. Šlo by to?
2: Ano, no, ano, ale já teda pospíchám, ale...
1: Ne, to nevadí, já vás nezdržím, jenom jestli by to šlo.
2: Ano.
1: Děkuji vám za pochopení. Tak to hned rozjedeme, otočte se do kamery. Kamera, jedem. Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře, že?
2: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Já, zastavte to, stop. Jaký omyl? Vy jste před chvílí říkal, že by to šlo?
2: No, ale já jsem se jako... Že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo?
1: Jak jako vůbec?
2: No já myslel jako, že mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit.
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
2: No ne, no to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
2: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
2: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
2: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
2: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
2: Ano, ale to nebylo letos. Teda...
1: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
2: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
2: no,
1: ne?
2: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
2: Ano.
1: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den, tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
2: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
2: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
2: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
2: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
2: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
2: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
2: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
2: Modré, takové modré.
1: No modré, modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
2: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
2: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
2: Ano.
1: Sami jste si vařili?
2: Ano.
1: Bábovky a ryby?
2: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
2: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
2: Ano, ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
2: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
2: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
2: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuju, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
2: Ne. Tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
2: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
2: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
2: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
2: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
2: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
2: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
2: Ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
2: Jestli mě neslí vítr, jestli
1: ne,
2: ho nesfouk.
1: Ne, nikdo ho nesfouk, je tam.
2: Je tam.
1: Máte taky baloňáček přes ruku.
2: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
2: Ano,
1: ano. A máte aktovku jako dospělý muž.
2: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
2: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
2: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuju za
2: to. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
2: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
2: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu a rychle.
2: Děkuju.
1: Vy jste se nezměnil moc, od dětství jste se nezměnil, že?
2: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru, kamera, připravte se. Byla jste u moře?
3: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to, mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
3: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
3: S bratrem. Tamhle jde. Ano. Luďku!
1: Ano, stop, zastavte, to je to strašení. Zastavte, ten domů.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak, tohle je naše hospoda, soudružko Lapáčková. Teda bývala to hospoda, že jo, teďka kulturní dům. Tamhle ten nápis, kibic drž klapajznu, ještě přes ní majznu, ten je tady ještě od dřívějška. Že aby hlavně mládež věděla, jaký to bývaly časy, když se člověk nemohl ani ozvat. Kšs. Ta kočka je tady taky od dřívějška. Kočka ta se vám nehne od domu, ani od kulturního. Kšc, potvoro.
2: Kočka je užitečné zvíře.
1: Jo.
2: Hubí hraboše.
1: Jo.
2: A hraboši co?
1: Jo.
2: Ohrožují úrodu.
1: Jo.
2: Snad by bylo dobré zorganizovat brigádu koček a nasazovat i střídavě na různé lány. Samozřejmě ovšem podle grafikonu.
1: To je dobrý, jenomže kočka ta se nehne od domu, to je marný.
2: Kdy mi jede autobus?
1: Za půl hodiny, dost času.
2: No, podám na okrese zprávu.
1: Jo.
2: Vaše družstvo si vede vcelku dobře, i když různé nedostatky dosud trvají. Ovšem hlavní na tom je, že i když různé nedostatky dosud trvají, vaše družstvo si vede vcelku dobře.
1: Inu, snažíme se, že jo?
2: Také vy jako agronom si vedete v celku dobře, soudru Andrejsku.
1: Copak já? Já jsem veselá kopa. Se mnou je legrace a s legrací je zase všechno veselější. Já, když mi něco neklape, tak si přečtu třeba dykovráz nebo kulíku v kalendář a už mi to klape. Hlavně mám rád tyhle ty anekdoty.
2: Výstavba družstevní velkovýrobě je ovšem věc převážně vážná.
1: Jo. To jo, to jistě, ale na anekdoty já jsem kanon. Se mnou je legrace, tak znáte třeba tu...
2: Znám. My na okrese známe všecko. Jen vytrvejte a my vám pomůžeme s chutí do toho.
1: No jo, jistě, jistě, ale jednou vám povím, tu určitě neznáte, jo, tak dávejte pozor. Tak jednou takhle strýček Dupal si vyrazil do Prahy a večer samozřejmě si vyšláp do různých těch logálů. A asi takhle o půlnoci vyleze ven na Václavský náměstí a pustí se od muzea pěkně dolů na můstek. Jde a najednou bum, narazí do sloupu. Odpuste, povídá strejček Dupal, smekne klobouk, narazí a jde zas dál. Udělá 5 kroků, bum, řachne do kandelábru. Ježišmarja, promiňte, povídá strejček Dupal, jde dál, udělá dalších 5 kroků, řach do lipky, jo? Říká, Ježíš Maria, odpusti, já za to nemůžu. Jde dál, udělá dalších 5 kroků a bum, znovu do stromu. A to už nevydrží, odplivne si a říká, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde. To je dobrý, co? Co tomu říkáte?
2: To bylo na 1. máje.
1: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
1: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
1: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolení. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
1: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo? A v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
1: No jo. Mají, jenomže strýček Dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudru.
1: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
1: No tak strýček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudru. Ale žádný průvod nešel, můj strýček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru Andrejsku.
1: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo? Pochopte to. Strýček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tu to máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
1: V žádným. On nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
1: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlená.
1: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbůh ví, kdo, já to jenom vykládám.
2: No čím dál ti blíb, šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
1: Můj otec... Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
1: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte, to dítě je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
1: hlavou.
2: Já už rozumím.
1: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
1: Já vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
1: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudruhu Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
1: B.
2: Jste přece muž. A co víc, agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší, nežli strýc, notabene strýc pustlý. Že, nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
1: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
3: Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu. Nikdo nehrozí mi pěstí, píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím, možná, že umím, ale nechci, možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy, jenže co s tím, když mě to tak baví. Milý pane, promiňte, že hraju,

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, děvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni doma.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Když to takhle, jaký bylo vůbec největší vaše dobrodružství na cesta?
1: Největší dobrodružství? No tak zažil jsem lecjaká dobrodružství, ale já jsem dobrodružný byl, když jsem se vypravil s vlastní Oktáví a s redaktorem Světa motorů Janem Šmídem do Francie. Už sám vůz zaručoval, že to bude dobrodružství. Protože měl své vrtochy. A to jsem se ještě neznal s Janem Šmídem pořádně. My jsme si dokonce, když jsme vyjížděli, vykali a on mě ve své nezřízené úctě chvilkama říkal mistře. Tak takovýhle dva lidi jsme vyjeli a napřed jsme měli šíleně věcí, ten vůz byl nacpaný věcma a aby jsme se v tom vyznali, tak jsme si zhotovili takový seznamy. Dejme tomu červená taška, co je v červené tašce, že jo? Mapa, vývrtka, tak prostě co tam je. A zelená taška, hnědá taška, stan, nábytek jsme vezli, takový skládací nábytek, stoleček, židličky, strašně věcí, no a jako Češi konzervy hlavně, že jo? A tyhle ty věci. A vyjeli jsme, a to, když jsme to zakryli vzadu na tom zadním sedadle, tak to vypadalo, že vezeme zabitýho. Že jsme zavraždili a my jsme tomu pak říkali mrtvá teta vždycky. Ještě přikrej tetu a pojede. A to jsme vozili sebou. No, bylo to dobrodružství, protože abych vám vylíčil, Jan Šmíd, to je takovej, on má asi 2 metry, on je hrozně dlouhý. A je to svého druhu podivín, protože on běhá dlouhý tratě, aniž by musel. On běhá, tak on třeba běhá Běchovice, já nevím, kolik měří Běchovice, znáte?
2: 10 kilometrů.
1: 10 kilometrů. Tak on běhá Běchovice a on vždycky říká, on to není nejmladší člověk, už taky už to je 40, myslím. Ale on vždycky říká, mně jedno, kolikátej doběhnu, on rád běhá prostě, no podivím. A tak on to praktikuje tak, že na cestách v cizině, třeba když jede s Čedokem, tak někde je zastávka, že ho vystoupí se v lese, že ho jde se stranou, tak on vystoupí, svleče se do trenýrek a do trička a vyběhne tím směrem napřed. No a oni tam 4 hodiny posedí a on mezi tím uběhne někdy 5, někdy 15 kilometrů, to je mu jedno, a oni ho pak seberou a jedou dál. A toto se mu stalo, to je reálný případ, jeli s Čedokem nebo se s našimi autokary Ukrajinou a blížili se, měli namířeno do Charkova. A na jednom místě byla zastávka, tak on se svlík do trenýrek a vyběh, po silnici vyběh, že jo. A říkal, vemte mě cestou, to už mě dohoníte někde, to je jedno, kde já uběhnu dost daleko a poběžím. A běžel, silnice mírně stoupala, pak šla dolů a on si jenom všímal, že přibývá domů, dom, který rostly, najednou koleje, tramvaj tady, vběhl do nějakého města. A samozřejmě v městě se silnice ztrácí, tam je se stane ulicí a on jenom věděl jediný, no a to tý, ne, si představte, v cizím městě, Lubny se jmenovalo to město, Lubny, vzpomíná Jan Šmíd, že běží osamělý běžec v trenýrkách, v tričku, tak lidi se zastavovali, jako dívali se, co to je, a on jediný, co věděl, že tedy musí dodržet směr na Charkov, aby ten autobus ho stihl, tak volal na ty přihlížející, volal Charkov, a oni volali ano, ano, jako správně, že běží, a nadšeně mu tleskali, protože do Charkova bylo 300 kilometrů. Tak s tímhle člověkem jsem vyjel do Francie. Takže už na dálnici v Německu se nám zvedla kapota, tak při plné jízdě. A kapota je neprůhledná. Většinou. A to byla rána, šílená rána. Jsem se naspal, on řídil v té chvíli, najednou bum ho. A já měl den, že jsme narazili na rytíře podle zvuku. No ano, v Německu ten, to ještě živý, ten romantismus. Tak jsem si říkal, narazili jsme do rytíře, ne, kapota na nás. A potom ona se, ta kapota se vymkla, ona tam má takový klouby, nebo co to je, jak je zasazená, z toho se vymkla. To jak říká Hamlet, doba vymknuta z kloubů šílí. Tak to jsem pochopil, co to je. Tak se vymkla z kloubů a musela být zasazována takovým zvláštním systémem pohybů. Bylo jich asi 18. Musela se napřed do jednoho, pak naklonit, do druhého pomalu natočit, posunout, vysunout, znovu. A to uměl jenom on. Takže když jsme přijeli třeba do servisu, kde nám vyměňovali nebo dávali volej, ještě ke všemu nám utíkal pořád volej někudy, jo, tak vždycky jsme přišli a normální mechanik, který zvedne kapotu a vyměňuje volej, kdežto tady my jsme jí vydali celý ten kryt a ty mechanici koukali,

0: do té Oktávie a svolávali se. Svolávali se i z protějších dílen přicházeli a dívali se do toho a žasli, když jsme zasazovali tu kapotu. Tak a teď ještě ke všemu ten vůz měl své vrtochy. Ten vůz třeba měl takový vrtoch, že když na jedničku jsem ho rozjížděl, tak on se nerozjel. On vyskočil a ještě ke všemu zatroubil. Bylo to nějak napojený na klaxon. A takže třeba v Paříži, no jsme, byla to drzost, když jsme vyjížděli do Paříže, ale řidič na kraji Paříže, jsme chtěli zůstat v takovém kempu, a řidič Paříže nám řekl, teď v srpnu je Paříž prázdná, tam klidně můžete vjet, že je léto, všichni jsou venku, tak jsme tam vjeli. A teď to víte, to byla podívaná, já jsem si připadal jako D'Artagnan, protože ten do Paříže zase vjel na oranžovém koni. A taky si z něj dělali legraci. A já jsem třeba zastavil, byla červená, teď jsem stál v řadě 4 vozů, že jo? A ty všichni řidiči koukali na tu Škodovku jako... Co to je? A najednou byla zelená a já jsem pustil spojku, to vyrazilo, zatroubilo to a já dodneska vidím ty udivený pohledy. Nikdo se nerozjel, koukali za námi. Jak střelený jelen, jsme vyrazili vždycky z ruky. A se Šmínem se cestovalo výborně. Já jsem podlehl témuž omylu jako on. On totiž párkrát byl u mě na návštěvě, předtím já u něj. A oba jsme měli jeden o druhým dojem, že jsme ohromně pořádní lidé. A teprve třetí den jsme zjistili, že ten pořádek u nás i u nich je dílem jednak mé ženy a jeho matky. Takže my už jsme za 3 dny ty seznamy byly vnímeč obráceny. Vývrčka byla jinde. Vůbec nevěděli co. Ale za to uměl jediný z nás rozložit stan. Takže jsme párkrát spali. To bylo dobré. Tak to bylo veliký dobrodružství. Dík Oktávii a dík Janovi Šmídovi, protože to tedy...
1: Kapu to vlastně mi vrtochy taky zpátky.
0: Jo, jestli jsme se vrátili s těmi vrtochy? No tak s kapotou, jo, vrátili jsme se i z vrtochy zpátky, to je samozřejmě, že jo. Ale nejen zpátky, my jsme měli tu drzost, že jsme z té Paříže ještě jeli na jih, na Riviéru, aby Riviéra viděla tady něco skutečně exkluzivního. A jeli jsme, byla to krásná cesta, jeli jsme údolím Róny a navštívili jsme poutní místo mého srdce, tak jako Arab musí do Mekky, nebo křesťan do Jeruzaléma, tak já jsem musel zavítat do Châteauneuf du Pape. A to je 10 kilometrů před Avignonem. To nezmeškejte, prosím vás. Vážení diváci, kdykoliv pojedete na Riviéru, tak vždycky se já mám rád tyhle ty, takový ty, to se mi stalo, to já si jenom vzpomínám, že se mi stalo jednou při festivalu v Karlových Varech, jsem točil s jedním mexickým producentem, takový krátký sketch nebo interview, a dotočili jsme a on mě podal svou vizitku a řekl, kdykoliv přijedete do Mexika, jste mým hostem. Tak já od té doby žiju v nádherném pocitu, že kdykoliv bych přijel do Mexika. A to je ohromná taková jistota, vědět, že v tom Mexiku máte někoho, můžete být. Ještě ji mám schovanou. Vizitku.

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen nezastav se vlaku.

srdce toužící po stínu oázy, přetrhej řetězy a rozpleť provazy, spal všechny mosty a strhni masku. Vždyť život je prostý.

Proč bláznivě se směji a proč jdu zvesela? Proč lokálka si píská a lidé v kuchyni?

0: Bohem. Bohem. Bohem. Jen vyplačte se slzy. Jste potok modrooký. Jestli mě dneska něco mrzí, pak jen ty pelané roky.
1: Noc plná hvězd.
2: Totiž v dobách nedávných se mínilo, že trochu kultury nemůže škodit, a proto se založilo divadlo.
3: Prosím vás, a kde?
2: Kde? Člověče, vy byste se měl zeptat, kam se založilo. Zkrátka založilo se nákladem 10 milionů a dodnes se nemůže najít.
3: Ten člověk.
2: Ne, ten se našel. No, panečku, ten se našel sám v sobě. Šel do sebe a dodneska sedí na ministerstvu.
3: No tak sláva, člověk je. Divadlo je...
2: Tebe divadlo je, jenže chybějí na to konto troje jesle. Divadlo, pane, to mělo být koloseum, to největší divadlo v Evropě, a teď je aspoň nejvyšší. 13 pater, bez suterénu, tam je sál, to nahoru je administrativa. A prý můžeme začít hrát, máme systemizaci na jednoho herce, no a tak jsem myslel na vás.
3: Tak nashledanou, já jsem totiž zpěvák.
2: Tím líp. Podívejte se, ono dneska divadlo bez zpěváka, to si nemůže dovolit ani Národní divadlo. Vlastně Národní můžou, jenže já nemám na 200 propagačních referentů, tak jsem si vybral vás.
3: Už jsem vám říkal, nashledanou.
2: Počkejte, to bude ohromný divadlo, opera, víte? 10 premiér ročně, plakáty, výprava v barvách, zájezdy až do Brd. A to všechno vy sám.
3: A vy nemáte fondu?
2: Fondy, člověče, my máme fondu, ale prachy žádný.
3: Tak nashledanou.
2: Počkejte, budete mít všesolovej plat 12 000 měsíčně.
3: Tak nashledanou.
2: Nechte mě domluvit. 12 000 vy, dohromady 4 000. Vaši manželku přijmeme do šatny. To je místo se šatnou, víte?
3: A co, když nebudou návštěvy?
2: Jo, to je vaše věc, to je hmotná zainteresovanost. Model. Kdyby byl pan pianista tak laskav, který dneska zcela výjimečně, příště se budete doprovázet sám. Prosím.
4: O, jak je měňvé, to srdce ženivé.
2: Počkejte, to ne. S tímhle jsem to já dotáhl na troj alimenty. Něco nobl, no.
5: Znám jednu dívku, to modulorky.
2: To je sice výborný, víte, ale tak jednou do roka, na státní svátek. Něco lidovějšího, no.
4: Rozmeří obaje, i královnou syra a je.
2: Počkejte, ale něco ještě lidovější. No.
6: A na silnici doprášil jeden mladý,
2: To ne, s tímhle uměním jsem to já dotáhl akorát na ředitele, s tím přestaňte. Něco jiného, nějakou parodii třeba, no?
3: Jo, potká Burian Vericha a povídá mu. No. Tak si představ, Jeničku, jakýho já tě mám hodného a hlavně poslušného pejska. Já tě mu řeknu, sedneš si a nebo si nesedneš. A on vám si sedne a nebo nesedne.
2: Dobrý, a co na to veríš?
3: Ty seš ale tajtrlík jeden. Seš normální blbej tajtrlík.
2: A Burian?
4: Tak ty mě říkáš tajtrlíku? Tak za první nevím, co to tajtrlík znamená, a za druhý mě to strašně uráží.
2: Výborný, už to vidím, jak ti budou návaly. Ovšem, máte jeden háček, víte, vy jste tam zaplet národního umělce a tohle moc národní není, přitom se musí přemýšlet a lidi mají radši dechovku. Hrejte, rozehrajeme si tady scénu. Vy jdete zprava a zpíváte tomu vlevo.
5: Znám jednu dívku, to modukoty.
2: A ten levej zpívá tomu pravýmu, tak?
4: Znám jednu dívku, to modukoty.
2: No to je výborný, Už to vidím, jaký bude nával. Ale prosím vás, takhle světový repertoár, co?
5: Třeba toho Reho, no. Tore a dore se měli, pozor si dej, pozor si dej.
2: Přijde, to radši něco z českých kluhů, eventuálně hájů, no.
5: My pracovali a strádali. Na léta, dlouhá léta.
2: Opravdu pěkný, opravdu. Ono umění, je to umění, je. Co pak o to, ale víte, my bychom potřebovali naplnit sál, takhle šlágříče, kdyby byl nějaký.
6: I'm here yesterday, man.
2: Ha, ha, ha.
6: And who know the disarmatum.
2: Ha!
6: I'm here yesterday, man.
2: Ha, ha. Výborný, to zbude nakonec i na dietky, i 13. plat bychom si mohli dovolit, když se vynechá 12. A teď bych prosil ještě duetek, víte?
7: No to by bylo něco, no to by bylo něco, no to by bylo něco, to by bylo něco ku zdaru, to by bylo něco, něco,
6: to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco ku zdaru, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to by bylo něco, něco, to

0: sám. Já jsem tady zvítel, já přece nemůžu pracovat, tak bych vypadal. Teď víš sám, no?
1: Usramontalcio, quando ascendo al...
2: Povídá!

0: Noc s hvězdou.
1: Na to, že jsi dneska neprodal ani jednu knihu, máš dost dobrou náladu, že?
2: No tak není Šmilovský, můžu za to, jo? Můžu za to, že není Šmilovský, když chtěl Šmilovskýho, tak bude prodám Hemingwaye.
1: A proč ne?
2: Protože chtěl Šmilovský.
1: Ale prosím tě, jak myslíš, že já plním akumulaci? Gamza, není, tady máte vermut.
2: Jo, kdybych mohl říct Šmilovský, není, tady máte vermut, tak budu taky plnit akumulaci.
1: Ale ty nejsi žádný obchodník, kdybych já byla knihkupec, tak prodám i knihu stížnosti.
2: A kdo prodal včera 6 divejch bár, kdo?
1: Jo, ty se prodávali sami. Ale prodej v chlebu darek třeba sonety.
2: No proč ne?
1: No.
2: Jo tak, no, tak proč ne, hele. V chlebodarech dosud, abych tak řekl, jako nevzali poezii na vědomí, víš? Ale je to taky nakonec moje vina trochu. To je taky moje chyba, to si přiznejme. Já je k tomu nevedu. Podívej se, zkrátka a dobře, dávej pozor, jak ty sonety střelím prvnímu, kdo mi přijde do krámu, jo?
1: Já.
3: Těbuch.
2: Nicht Těbuch, aber das Buch. Was wünschen Sie bitte? Was für ein Buch?
3: Tschechisch.
2: Also, jaké je vaše přání?
3: No, vydat. Tak to je něco jiné.
2: Třeba sonety od Shakespearea.
3: Ne. Určitě.
2: Čapek, povídky z jedné kapsy. Povídky z druhé kapsy.
3: Ne, moment. Rodokapsy by náhodou nebyly?
2: To ne, ale je tady něco podobného, jenže ve verši.
3: Ne!
2: Tak co? Tak. Ze života hmyzu.
3: Vymprlaty do Kalkaty.
2: Tady Shakespeare, mnoho povyku pro nic.
3: Mnoho povyku pro nic za nic.
2: Že?
3: Kačička.
2: Ano, výborně, mnoho povyku pro nic. Tady prosím, tady jsem. Výborně. Je vidět, že máte vkus, jo? Že jste znalec, to se pozná, znalec. V tom případě ovšem se divím, že nedáte přednost sonetům od téhož autora, o kterých sám překladatel praví v úvodu, že jsou přímo klíčkem k srdci velkého Alžbětince.
3: A já nechci žádného Alžbětince. Já chci ten povyk.
2: No ten povyk je taky od toho Alžbětince, co pak od toho, ale...
3: To je jedno.
2: Takhle. Příteli, takový sonet, to je krása.
3: To je krása do prčic už jednou! Čet jste to, nečet.
2: Prosím vás, zaposlouchejte se, jo? A proto odpouští má láska mému koni, na cestě od tebe tu jeho loudavost. Vždyť když tě opouštím, nač spěchat, co nás honí. Dokud se nevracím, je na spěch času dost, že?
3: To je krása. Ale já chci radši ten povyk.
2: Přítel, takovej sonet, to je v podstatě šlágr. Pane Růžička, prosím bych...

Grand Prix. 2 slova, která v sobě skrývají něco opojného, krvavého, věčného. 2 slova, která stělesňují touhu většiny zbavit se svých omezených možností. Všichni se přece neustále poměřujeme s ostatními a tím si dokazujeme, že jedeme svou velkou cenu. Ve skutečnosti je však na světě jenom menšina lidí, kteří jsou schopni a ochotni opravdovou Grand Prix jet. Ti ostatní stojí kolem dráhy a čekají.